Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda Autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V Autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
1: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
11: On chodí!
12: On je živý!
9: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
14: A dívejte, tam je ten velký!
15: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

Cítím začiatok a cítím konec. Cítím staré dobre, cítím nové. Cítím strach, ano, cítím bolesť. Cítím rast, ano, cítím progres. Cítím Bratislavu, cítím Prahu. Cítím liberálu, cítím pravu. Cítím ateistov, cítím zbožných. Cítím slobodu a cítím pravdu.

Flash Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď Flash. Flash.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Učávo, dělejte lové. Do všech ulic. Čávo.
2: Dobrý ráno, nejčas se vale ve faně. Lové vš-

Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury! Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

Městský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: 6 hodin. Dobré ráno přejeme.
1: Lukas, Steve, Monika, Honza a Fresh Radio. Dobré ránko, jdeme na to.
0: Můžu se to užít teď bez poslouchej, jo. Poslouchej, no. Dámy a pánové, milí frešáci, je tady pátek.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: To je takhle poslední pozitivní zpráva, kterou přinesu v tuto chvíli, protože počasí dneska nebude moc moudré, naopak ty teploty budou docela nízké, maximální tady v Ostravě a okolí 14 až 15 stupňů Celsia, deštivo po celý den, takže takový jako vyloženě začátek podzimu. V noci teploty jenom kolem osmičky, tak s tím počítejte, a pokud se dneska chystáte na hory, tak paradoxně tam bude trošku tepleji, ve vyšších polohách teploty dneska v maximech do 16 stupňů.
1: Jo, ale bez
2: Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: Bez kyrek až do večera déšť, jo. To má moc známých, kteří jdou a říkali, ty jo, asi jsme si vybrali blbý den. No tak uvidíme, no. Je to tak. Letošní dny na to v Ostravě proběhnou o víkendu 19. a 20. září. Přilákají 10 000 fanoušků. A návštěvníci mohou k tomu ostravskému letišti Leoše Janáčka v Mošnově vyrazit autem, vlakem, autobusem, na kole i pěšky. Organizátoři ale upozorňují, že okolí letiště bude během akce dopravně velmi vytížené. Kdo nechce stát v kolonách, tak může zvolit vlaka nebo speciální autobusové linky. Ostravští celníci ze sekce pátrání a dohledu odhalili rozsáhlý daňový podvod z odvody daně z přidané hodnoty. Šlo od zatajování tržeb z prodeje tichého vína. Škoda se podle nich pohybuje okolo 70 milionů korun. Celníci to zveřejnili na síti X, zatím nebyl nikdo obviněný, ale podle informací ČTK se případ týká vyšetřování firmy z okolí Uherského Hradiště. 63-letý motorkář skončil po nehodě ve Starých Hamrech mimo cestu. Jeho stav byl velmi vážný, utrpěl poranění hlavy, hrudníku, byl bezvědomý. Zraněného motorkáře přepravil vrtulník do ostravské nemocnice. Nehoda se stala ve středu a řidič pravděpodobně nezvládal zatáčku. Dva mladí hasiči ze Slezské Ostravy letos oblékli reprezentační dres České republiky a z evropského šampionátu v požárním sportu si odvezli hned několik medailí. Jejich úspěch ale není jenom příběhem talentovaných sportovců, ukazuje taky, kam až může vést práce dobrovolných hasičů s dětmi a mládeží.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Směrem na Český Těšín od Karviné na úrovni Horního Žukova si dávejte pozor na silnici 549. Ne, pardon, je to 648, já nemám jenom brýle.
1: Co tam?
0: Osobní auto tam srazilo divočáka, je to bez zranění, ale je zvěř na vozovce a tedy projíždějte se zvýšenou opatrností. Někdo dneska bude mít večeři. Dobré ráno. Další informace nám můžete posílat na telefonní nebo WhatsAppové číslo tady do studia Fresh Radio 77337136.
2: Doprava?
3: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: No, super.
4: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
9: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
8: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: se bojím normálně, že Marek to včera uhranul. On říkal v rámci odpoledního vysílání, že poprvé topil přes den v autě.
1: Ale
0: že
1: ne.
0: Že mu normálně byla kosa.
1: Ne, brzo.
0: No a no vidíš, a dneska to je takové jako podzimní ráno, čo?
1: Takhle, jako podzimní ráno to je, ono spíš to bude obecně podzimní den, protože má celý den pršet. Ono jako mě to vybízí v hlavě k jedné věci, jo.
0: Jaké?
1: Pustit si nějaký pěkný film, zapálit si svíčku a dneska opravdu jenom jako odpočívat na gauči. A to se mi povede, protože já mám dneska já ani nevím po jak dlouhé době mám dneska volno, že nebudu jako vůbec muset řešit nic.
0: Jasně, takže se bavíme o reálné možnosti tvého odpoledního programu. Tak
1: ano.
0: Co to si pustíš, víš, anebo
1: normálně mám chuť na Harryho Pottera třeba.
0: Na Harryho Pottera, jo.
1: Harry Potter, jako klidně.
0: Na co by měli chuť frešáci, to by mě zajímalo. Kdyby mohli a měli dneska tu možnost si udělat volno a fakt si pustit i klidně jakýkoliv film, který už viděli xkrát znova, tak co by to bylo?
1: Tak jo, dejte vědět, náš WhatsApp je 77337136 a výborné téma, výborné
0: já taky
1: téma.
0: Já popřemýšlím, co by chtěla.
1: Popřemýšlej, co by si spustila ty a do té doby si dáme třeba Lady Gaga, jo, její Runaway. Aha. A potom se k tomu vrhneme, tak pojďte na to, jsme zvědaví.
2: Pošli hlasovku 77 337 136. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: co dneska budou naši posluchači frešáci dělat, přišlo několik, protože ono přesně jak my říkáme, jo, tohle počasí vybízí k tomu jako nic nedělat, ale někdo to má úplně naopak. Třeba jako zdravím, já mám dneska směnu, potom bych dal nějaký ten výlet, třeba na Morávku.
1: Teď ale pojďme za těma a na co jsme se ptali, kdybyste se mohli dneska pustit jakýkoliv film a udělat si takovou tu pohodu u krbu třeba a koukat na něco, tak Petr by si pustil Hannibala, psal ještě takový dovětek, že možná není normální, ale je, jako já bych se na něho klidně podívala taky.
0: Na jo? Petra nebo na Hannibala?
1: I na Petra, i na Hannibala, nebo na Hannibala s Petrem třeba. A nebo na Šeptávače teď aktuálně píše.
0: Na Šeptávače.
1: Asi na tom ujíždí. No.
0: Hele, jako já mám horory docela rád, snesu to, ale zrovna dneska necítím v sobě, že je ten správný okamžik, že je ta správná chvíle. Já bych to právě jako naopak fakt viděl třeba na Piráty z Karibiku, nebo prostě Harry Potter, jo. Ale pozor, je tu třeba Andrea, která má úplně, ale úplně odlišný názor na celou tu věc a ta by si pustila něco českého, jo. A já jsem schválně vybral takový jeden za mě jako top film, který mě teď napadl. Je český a já ti pustím kousek, jestli schválně uhodneš, o co půjde, OK? Poslouchej dobře.
2: Hranice! Co to je, ty vole?
3: Mě asi nepoznal, nebo ne?
1: No, má
2: ty jsi to dráždil?
3: Nedráždil, jako dráždil.
2: No to je jedno. Přijeli jste mě sem pomáhat, tak tohle bude vaše první práce.
1: Je mi to jasné. Mádel Kotek, Langmajer.
0: Kde to může být?
1: To jsou snowboardáci.
0: Jsou to oni.
1: Jsou to jasně. Snowboardáci. A jo, jako já to mám za jako výborný, jako, vydařený, když jsem na tom byla na rande.
0: Já bych se třeba, se třeba na snowboardáky strašně rád podíval.
1: Tak jo, já jako taky. Ale napadly mi úplně jiné a takové jako složitější filmy, co bych si pustila já. Ale to ti řeknu za chviličku, já totiž potřebuji zvláště u jednoho dohledat název. Nejsem si jistá, jo.
0: Okay.
1: Že jde o chlapa, který se stál obětí justičního omylu. Spiknutí.
0: Ty jsi nějaká zajímavá dneska, jako to, co se ti líbí. Dobře, necháme to teda takhle, tak koukni. Mimochodem, ještě mě napadá, než budeme pokračovat, tak snowboardáci nebo raftáci?
1: Snowboardáci.
0: Určitě
1: snowboardáci,
0: že jo?
1: Za mě je to vydařenější po všech stránkách. I jako herečky se mi to více líbí. I když ti raftáci jsou taky plné skvostných jmen.
0: Ano, ano.
1: Ale za mě to nemá ten správný prostě, já
0: ty
1: se
0: koule.
1: Na to podívám,
0: nemá
1: ale ne, snowboardáci v žádném případě to jako nelze srovnávat za mě.
0: Děkujeme, děkujeme za obecné hodnocení. Na
1: CSFD u Moniky Dudové, tak já nevím. Snowboardáci 84%.
0: No ale tak to je dost, to je v pohodě.
1: Já jsem dajná, já vím.
0: Děkujeme. Za chvilku pokračujeme dále. Přejeme dobré ráno na Fresh Radio. Posloucháte ranní Bon Appetit s Honzou a Monikou.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů Chorce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
6: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
8: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
10: Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a

0: přítelky, jo? Hypotetická situace. Pojďme si to představit.
1: Je důležité strašně zmínit jednu věc,
0: jakou?
1: Že dneska poprvé cítím díky tomu počasí, že to bude ideální den na to pustit si cokoliv v televizi a nejlépe si k tomu uvařit třeba, prosím vás, jo, pozor.
0: Skořicový čaj.
1: Jo, zavři oči. Skořicový čaj, pootevřeš si trošku to okno, slyšíš, jak prší, zapálíš si svíčku a přikryješ se dekou.
0: No, já úplně nevím, jestli ty filmy, které volíme, jsou ideální tady k této atmosféře, protože Petr Hannibala, jo.
1: Tak jako vím,
0: Mlčení jehňátek Bára. Já bych zvolila, a to jsem musela dohledat, je to teda, hraje tam hlavní roli Kevin Spacey, jestli si ho vybavíš toho
1: Počkej,
0: herce.
1: Počkej, to já se nevybavím, to já musím se
0: tak
1: podívat.
0: Tak se podívej, prosím tě. A je to film o tom, že on je odsouzený neprávem a že se stane obětí justičního omylu. A já vám záměrně nebudu říkat tu pointu, proč to tak je, protože ten film je opravdu za mě úplně geniálně vystavěný a je to vlastně o tom, jestli je dobře, že je nebo není trest smrti. Jo? Jenom takhle. A jmenuje se Život Davida a teď myslím Gala nebo Gala nebo tak nějak. Jo? Gala by se to mělo psát, kdybyste si to chtěli dohledat. A mě to kdysi doporučoval kamarád. Já jsem se na to jedinkrát podívala a říkala jsem si, tyjo, super, stačilo teď na to první podívání a jednou, že bych si jako až to všechno střebám, na to podívala znova, víš?
1: No.
0: Takže dneska by mohla být ideální.
1: Už to máš jako střebané,
0: jo, už to je pár let.
1: Přijde ti, že jo.
0: Jo, protože jsem si nedávno na něho vzpomněla, říkala jsem si právě ty, jak se ten film jmenoval. A dneska bych si ho dala.
1: No tak vidíš.
0: A nebo zelená, nebo smažená zelená rajčata, to taky asi neznáš, že?
1: Smažená zelená rajčata?
0: To je za mě taky jako vydařený film, nebo Návrat Summersbyho, to jsem viděla jako
1: holčička. Na co ty koukáš? Já jsem fascinován, Moni.
0: Návrat Summersbyho neznáš.
1: Já jsem tebe typoval na takové ty jako klasiky, Slunce, seno, já nevím, Kameňák, jo.
0: To já si pouštím třeba jako kulisu, když se chystám, připravuju nebo dělám do práce a mám to jenom jako podkresu, ale tohle jsou filmy, které jmenuju, kterým bych já chtěla dát tu 100% pozornost, jo.
1: Tak jo.
0: A Návrat Summersbyho, tam hraje Richard Gere, holky.
1: Richard Gere? A tebe to docela bere, vidím. Jako,
0: no,
1: že...
0: mě to bere, je to bere a pak tam s ním hraje ta, co hraje v Mlčení jehňátek. Jak ona se jmenuje, tu vyšetřovatelku.
1: To já jsem paradoxně nikdy neviděl Mlčení jehňátek.
0: Ty jsi to neviděl.
1: Jehňátek.
0: Tu památnou scénu, kde si dá ten chlap toho pindíka, si tak jako složí, mezi nohy to zasune a dělá, že je holčička. To jsi neviděl.
1: Neviděl nikdy, to ne, to jsem fakt neviděl.
0: Tak jenom pro tuhle scénu by si to měl pustit.
1: No, děkuji ti za tip, já teda jako o tom popřemýšlím. Stanley nám ještě píše, já bych si pustil na 100% Návrat do budoucnosti 1 až 3.
0: Jo, no jo.
1: No, víte co, je to krásné, teď mě napadl ještě jeden jako úžasný film, který bych si pustil rád, a to jsou Lovci pokladu s Nicolasem Cagem.
0: To jsem zase já nikdy neviděla.
1: Ty jsi neviděla nikdy Lovce pokladu?
0: Ne, ale u mě, já mám jako ne, že blok, ale to je má vina. Já totiž jsem asi jediná na světě, která nepovažuje Nicolase Cage za herce, který by lákal jako na plátno. Že mě
1: ale
0: nebaví
1: to já
0: ne,
1: neříkám, jako, že nemusíš se tě líbit.
0: Ne, já jsem hrozně komerční v tomhle. Pokud někde hraje někdo, kdo mi není sympatický, tak já nemám vůbec chuť se na ten film podívat.
1: A nebo mám nápad?
0: Mě neohromuje.
1: Pozor, jo. Adam Sandler oslavil minulý, nevím, dva dny zpátky. Možná
0: no, počkej,
1: 60.
0: Tak v tom případě je to jasné. Zohan, krycí jméno kadeřní. To chci.
1: Takže klidně něco s Adamem Sandlerem. Ať je to cokoliv, hlavně si dnešní den, prosím vás, užijte. I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year.

0: jako, vy jste se dneska rozepsali docela dost, děkujeme za to, dobré ráno. Píše nám ještě třeba posluchač Kuba, jo? A Kuba napsal, pozor, to je, hodně se mi líbí film Anna, hodně zajímavé to je, doporučil bych se na to podívat. Anna.
1: Anna, hledám.
0: Anna, a. To bude asi o nějaké Aně, bych řekl. Jako tak jako typu, že by to mohlo.
1: Jo, díváš se na to dobře. Jestli je to, co jsem dohledala já, tak je to strhující a nervy drásející jízda plná překvapivých zvratů, vášnivých vztahů a dechberoucí akce.
0: Pozor.
1: A hraje hlavní roli tam taková blondýnečka. Dobře stavěná. Vlastně ončo. A je to teda to, co jsem našla já. Nevím, jestli je to to stejné, o čem tady mluví. Jak se jmenuje, prosím? Ten, co
0: Kuba.
1: Napsal Kuba.
0: Kuba, je to Kuba.
1: Tak ten film Kuby, který jsem našla já, je z roku 2019.
0: Tak dej vědět, jestli to je ono.
1: Thriller.
0: Nakonec, úplně abychom to uzavřeli, tak napsal nám i Honza. A Honza píše, že by si pustil Titanic, dal by si k tomu popcorn, víno a byl by spokojený.
1: To nevěřím. Fakt,
0: Honza je prostě, dívej, Honza je jako srdcař. A já ho chápu, já jsem se na Titanic taky koukal teď třeba 2 týdny zpátky.
1: Já taky, ale jenom kvůli DiCapriovi, do kterého já jsem byla zblázněná, když jsem ho ve 13 letech objevila jako člověka a herce.
0: A nepovídej.
1: To jak, když jsem byla na premiéře Titanicu v Ostravském.

0: se do toho Hollywoodu. A to mě ani tehdy nenapadlo, že on pojede tuhle vlnu tu modelek. A
1: hele,
0: vidíš to? Tak ještě mohlo být.
1: Moni, mohlo být, ale pozor, není všem dnům konec. Ještě pořád můžeš být třeba modelka senior.
0: Ne, Honziku, dívej na to.
1: Miss model senior?
0: Ne, Honzi je velice, pozor, já už ne, protože on i teď, i když má tolik, kolik má, tak stále loví stejně staré top modelky.
1: No já vím, no.
0: Já už opravdu nemám nárok.
1: Mu to prostě jde a třeba ten pramínek těch vlasů do toho čela si hází furt, co ty víš?
0: Dokud má, no, aby mu cokoliv něco padalo,
1: tam,
0: tak...
1: Něco tam ještě je, hele, dívej, něco tam ještě je, je to v pohodě, to by mohl zvládnout. No ale už je to takový tatínek, to vidíš.
0: Už nemá to kouzlo, co mýval, no, jako prostě Jack Titanicu.
1: No, není to tam už moc, no.
0: No a já jsem předtím ještě viděla to, co žere Gilberta Grape, nebo tak nějak, tam hraje i Johnny Depp a on tam hraje retardovaného. Mm-hmm. A tam jsem se nezamilovala, no, ale to, kdo to viděl, tak pochopí.
1: To by bylo divné, ale...
0: Už tam jsem, jako jsem si říkala, aha, to je ten stejný a zahrál to fenomenálně tedy.
1: Ok, tak jo. Hele, nic, uzavíráme téma filmy, protože úplně nevím, kam bychom se až dostali. 6 hodin 40 minut, za chviličku pokračujeme a nebojte se, dáme si i páteční juboxy. Tak buďte s námi, dobré ráno přejeme.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
10: Je, tam je dinosauří mláďácko!
11: Jmenuje se Stegosaura!
12: On chodí!
13: On je živý!
10: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
15: A dívejte, tam je ten velký!
16: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
17: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Jukebox Fresh Radio.
1: A Jukebox Fresh Radio, který startuje právě teď, prosím vás, je to stejné jako vždycky. Vy diktujete, my hrajeme.
2: Mě jenom mě zajímá, jestli to filmové téma překlademe i do toho hudebního spektra, jestli náhodou nebudeme někomu hrát nějakou slavnou filmovou melodii třeba.
1: No, proč by ne? No, ne, proč by
2: nevím,
1: třeba
2: nevím.
1: Celine Dion, že? Když už jsme byli u toho Titanicu. Klidně může být, prosím vás.
2: To mi zrovna nenapadla.
1: No, mě to napadlo hned právě. Je to na vás. 77337136. Je naše telefonní číslo nebo číslo našeho WhatsAppu přímo tady k nám do studia. Pozor, využít můžete úplně stejně i naši frešáckou aplikaci, kterou, pozor, upřednostňujeme.
2: Je to fajn, když se naučíte. My jsme totiž Fresh Radio, jak vám můžeme pomoci?
1: Dobrý den, na telefonu operátor Honza.
0: Pošli hlasovku. 77337136.
1: Jdeme na to.
0: Jukebox Fresh Radio.
1: Jukebox si právě teď Harry Styles nebo třeba Joe G. A za chvilku už
2: to
1: váš
2: vaše
1: typ.

0: dneska je takové jako datum, které úplně nevěstí z historie nic dobrého, tak my si to pěkné uděláme, nebo minimálně se o to budeme alespoň snažit.
1: Jo, já jsem byla v New Yorku u památníku dvojčat.
0: Tak, a teď tuším dva dny zpátky, nebo možná včera z těch svítících dronů. Zpátky dvoječata dostali, viděla jsi to video?
1: Viděla jsem to video včera.
0: Neskutečné, co? To bylo neskutečné. No nic, pojďme k veselějšímu tématu, protože tady je Jukebox.
2: Jukebox, Fresh Radio.
0: A další Kuba nám píše do studia. Konkrétně on si říká Bugy, jo, tak aby to bylo jako oddělené. Bugy píše, ahoj, dobré ráno. Zahrajte prosím Deep Swing, In The Music. Jedu domů po noční, tak proč si to nespříjemnit? No, není problém.
1: Kuba spíš se dneska jako, na nic dívat nebude.
0: Spíš jako zpříjemnit by mě více sedělo do té zprávy. Ale to nevadí. Hezký den přeje Kuba. No, Kuba se bude maximálně tak dívat na svůj budík, v kolik musí vstanout, aby nezaspal třeba.
1: A nebo třeba si půjde lehnout, nemá dneska žádné plány, tak si ten budík nenastaví a je počká si, až se to tělo prostě probudí.
0: A to bych mu moc přál, tak já snad taky. To tak má. Kubo, posíláme, ať se cesta z noční povede, ať dojedeš dobře. Hlavně pomalu, budeš tam rychleji, to říkal můj děda.
1: A
0: jo?
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Tak to je pro Kubu.

0: Deep Swing in the Music. Pěkné dobré ráno, my jsme Fresh Radio, zdravíme celou metropoli, děkujeme, že posloucháte. No a je 7 hodin, tak pojďme na ty povinnosti, které musíme splnit.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: Začneme počasím. Dneska maximální teploty na teploměru v Ostravě a okolí vystoupají maximálně ke 14 až 15 stupňům Celsia. Bude deštivo po celý den. Úplně nečekejte, že by vylezlo sluníčko, to vůbec ne. Teploty v noci budou taky už nízké, tak pro jistotu ne, že budete větrat celou noc, abyste nebyli nemocní, protože v maximech 8 stupňů. Na horách dneska maximální teploty do 16, ale deštivo, deštivo, bude pršet.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. Letošní dny NATO v Ostravě proběhnou o víkendu 19. a 20. září a přilákají opět 10 000 návštěvníků. Návštěvníci mohou k ostravskému letiště Leoše Janáčka v Mošnově vyrazit autem, vlakem, autobusem, na kole nebo pěšky. Organizátoři ale upozorňují, že okolí letiště bude během akce dopravně velmi vytížené. Kdo nechce stát v kolonách, může zvolit vlaka nebo speciální autobusové linky. Špičkovým vybavením dvou vozidel se mohou pochlubit ostravští policisté z oddělení hlídkové služby. Automobily využívají zkušení a speciálně vyškolení policisté z hlídek, které zasahují na místech mimořádných událostí. Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal právě v září dvě varování před padělky léčivých přípravků. Ze zahraničí přišla upozornění na falešný přípravek proti pocení i oblíbený prostředek pro hubnutí. Hokejisty HC Vítkovice Ridera povede, a tak by se mohl zapojit Honza, do nové sezóny s kapitánským C-čkem obránce Jakub Zbořil. Jakub Zbořil.
0: Často říkal s číslem 38, kapitán Jakub Zbořil. Mimochodem je to hráč, jako který má historii, jo, historii v NHL, je to velmi platný obránce i v národním týmu, takže pozor,
2: gratulujeme.
0: Děkujeme.
2: A jdeme na dopravu.
0: Stát nám to k něčemu bude.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Pěkné dobré ráno přejeme i na všechny silnice v metropoli a nejen v metropoli, protože právě teď se přesouváme k nepěkné havárii v Opavě, která se stala na náměstí Svobody. Tři osobní auta tam skončily v sobě, počítejte, že neprojedete. Na místě je policie a bude řešit celou tu dopravu právě v dané ulici. A opatrní buďte taky v Kopřivnici na silnici 58 u výjezdu do obce se srazily dvě osobní auta. Je to nedaleko cvičiště kinologického klubu Kopřivnice, tak abyste nebyli překvapeni, je dost pravděpodobné, že provoz bude kivadlový. Opatrně, další informace o tom, jak to jezdí a nejezdí, řekneme nejdříve za hodinu, nebo nejpozději za hodinu,
2: tak,
0: a necháváme to na vás, klidně dejte vědět 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava!
3: Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: No, super.
8: Co no super?
7: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
6: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
11: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
12: Bernice Grill & Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
11: Vyhrávej skvělé ceny!
13: Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Adéla, dobré ráno. A taky Monika, to je tady taky dobré ráno.
1: Taky Pernický.
0: Ahoj, čau. Co jinak, jako dobrý dneska pohodě, stávalo se, dalo se to?
1: Jako jo, ale to počasí, že jo, nepřidává moc nějakým pozitivním myšlenkám. A ještě k tomu, když si sedneš ráno v tramvaji, teď otevřeš noviny a zjišťuješ, co se děje ve světě a u nás. A zjistíš, že v Praze, kam já se chystám za pár dnů, mají žluté silulety přejetých lidí na kolejích.
0: Tak, jako tramvajový?
1: No, tak když asi někdo skončí pod,
0: no,
1: tak jako při mrtvole se dělá takový ten...
0: Jo, ano, vím, ano,
1: toho
0: odkreslíš,
1: člověka,
0: kde
1: jo?
0: Ležel, kde to, jako, kde no, to skončilo. No.
1: A já se jako tomu směju, ale usměvné to není ani zdaleka. Takže v Praze prý takhle na zemi leží spoustu žlutě namalovaných lidí.
0: Ježišmarja, na druhou stranu...
1: A říkám si, to je šok teda.
0: Na druhou stranu jako taková, jak to mám říct, takový jako varovný signál, pozor si dej, nebo takhle skončíš.
1: No máš to na očích, takže možná je to co k čemu, protože takhle... A my všichni víme, že... čumíme, hlavně jako
0: do mobilu, no.
1: Takže možná to budeme mít ve svém zorném poli takhle.
0: Ono jako problém jsou i sluchátka třeba, že tu tramvaj prostě jako přeslechneš.
1: No, ale včera jsem viděla kočku, která málem skočila před tramvaj, takže kluky na poslední chvíli stihl vytáhnout skoro ještě.
0: No tak ale tohle. Víš co, ono jako hodně lidí se vůbec neuvědomuje, jak moc dlouhá je brzná dráha tramvaje, že prostě opravdu to neubrzdí řidič na místě.
1: A
0: že o tom
1: ví,
0: něco ví.
1: Ten ví, ten když má zastavit na Karolině, tak už na Plynární, tady když vyjíždí od fabriku, tak už brzdí.
0: No a teď si vem z toho kopce dolů, jak jedeme, jo, z náměstí Republiky. A jedeš ten, takový ten kopeček dolů na Karolinu.
1: Počkej, ale teď se bavíme o směru z náměstí do centra, ke
0: ano,
1: Karolině, okay?
0: Ano, no. Tak to je kopec, tam se rozjedeš na 50 a musíš brzdit to už na Dům energetiky, jako, protože to jinak nejde.
1: A zastávku přijet, jo.
0: No, dvě dokonce. Pozor
1: právě
0: na to, opravdu jako nekoukejte do mobilu, hlavně když přecházíte silnici nebo tramvajový pás. Není to v žádném případě sranda. A pozor, našli se i lidi, už jsem se s tím setkal, co se snažili tvrdit, že mají chodci i před tramvají přednost, protože jdou po přechodu. V žádném případě. Všimněte si, a všimni si toho i ty dneska, Moni, až pojedeš domů, že žádný pás tramvajový nevede jakoby přes přechod.
1: Já tě chápu, ale
0: tam přechod není.
1: Nemusíš mi to takhle složitě.
0: Já
1: cokoliv je větší než já, tak má u mě přednost.
0: Děkuji.
1: Takže já prostě...
2: Bon appetit.
1: Pochopil.
2: Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.
0: Tak udělej mi kafe, prosím tě, jo?
1: Už si jedno měral.
0: No, dobře, no.
1: Nezneužívej pravomocí.

0: Aha, co to je?
1: To je Shaggy, ty nevíš, kdo je Shaggy.
0: Já vím, kdo je Shaggy, ale nevím, kdo je ten naproti mě teď teda. Bych zavřel oči, tak bych normálně ani neřekl, že tady sedí něžná dáma.
1: No, lichotky ti jdou. V tom jsi byl vždycky přeborník.
0: Já vím. Dobré ráno, děkujeme, že reagujete. Pozor na ty panáky, jo, které se v Praze vyskytly na kolejích tramvajových. Máme tady reakci od Miguela. Ta se mi jako hodně zamlouvá. Poslouchej, jo.
1: Poslouchám.
2: Pěkné ráno přeji. Taky. Je trošku deštivé. No, k tomu tématu o těch žlutých siluetách. V tom případě by třeba na cestě z Ostravice na Vílou tu cestu rovnou mohli natřít na žluto.
0: No, tak ten morbidní téma
1: je to,
0: tohle.
1: Je, ale jako pousmála jsem se, protože...
0: Ještě připátku, pardon. Jako.
1: Ale je to, jako má pravdu Miguel.
0: No,
1: tam
0: vím.
1: Je každou chvíli něco prostě.
0: Já vím, že jo, já to chápu, no, já to chápu. Nicméně, ještě tady píše posluchač Martin, který píše z Brna. Ahoj, tak tuhle kampaň s mrtvolkama jsme už měli v Brně tak před 2 lety, ale teď už zase ne. Jo.
1: Asi se neosvědčilo.
0: A mám tady jedno pokárání od Sandy. Honzi, Monča řekla, že větší mají přednost, ne že jim bude sloužit. To znamená, že až půjde do dveří, tak máš přednost a Monči, otevřeš dveře.
1: Ano, děkuju.
0: Není zač. Děkujeme za objasnění. Co z toho plyne? Nekoukejte do mobilu, když přecházíte cestu nebo tramvaj, jo? A sluchátka z uší ven.
1: Buďte opatrní všeobecně na sebe. Život máme jenom jeden. Sluchátka koupíme.
0: To je pravda. Sice pak jako nemůžeš poslouchat fresh, že? Nějakou jako dobu, než ty je koupíš.
1: A nebo víš co, já to dělám tak, že mám jenom jedno ucho. To znamená, že já si střídám uši,
0: aha,
1: buď poslouchám na pravém nebo na levém, abych neohluhla jenom na jeho, když tak na obě.
0: Jasně, rozumím, ano, ano.
1: A střídám to, takže jedno ucho mi normálně funguje, jsem schopná vnímat jako provoz a, mm-hmm, a druhé si užívá.
0: Hm? To... Akorát.
3: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
5: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Že ti nechce pracovat dneska, nebo
1: ale
0: se neozveš?
1: Mně se chce, ale tak já jsem chtěl dát přednost dámě. 4 okay. minuty po 7, já teda začnu, když už jako...
0: Však správně, dej přednost dámě.
1: Tak pojď.
0: Holčičko.
1: Tak pardon. No tak pardon.
0: V pohodě, já mám jako dost testosteronu, takže jsem se vlastně ani neurazila.
1: Hele, no. Velké téma, které tento týden otřáslo Ostravou, naším krásným městem, bylo otevření velkého módního řetězce celosvětového.
0: Primark. Fakt jo, taky jsi to vnímal.
1: Je to tak, Primark je v Ostravě, tedy je to, pokud se napletu, třetí nebo možná maximálně čtvrtá prodejna v České republice. Což
0: není
1: je...
0: jich mnoho a tady vůbec mnoho, u nás v těchto končinách je to vlastně jako první, no opravdu.
1: V severní Moravě a ve Slezsku, jako co se týče Česka, je jediná, 100% ano.
2: Jo.
0: A proč o ní mluvíš? Ty jsi fanda?
1: No, jednak fanda. Fanda ani ne, ale vím, že tam jako jsou fajn věci za fajn cenu, takže já se tam rozhodně podívat půjdu. Ale proč o tom mluvím? Včera jsem na to téma mluvil s kamarádem a říkal, hele, večer jsem procházel v Avionu a to, šel jsem kolem Primarku, bylo 8 večer asi včera, nikdo tam nebyl, jsem si říkal, je to vůbec otevřené? Mě jako překvapuje, že vlastně my Češi obecně jsme takový, že jako když je něco levné, tak u toho musíme tam být od rána až do večera. A on říkal, že v 8 procházel v 8 večer, hodinu před zavíračkou a že jako v pohodě. Hmm. Žádné fronty, obchod víceméně prázdný, on je navíc jakoby na dvě patra, jo, ten ostravský Primark, takže všichni říkali, jako, že to bude plné, bude tam spoustu lidí, tam se nedostaneš k pokladně, nic neuděláš. No a opak,
0: je pravdou,
1: je,
0: no.
1: To, je to naopak.
0: Ale prostě. Hodně lidí tam bylo na tu otvíračku, to jako vím, ale netrvalo to dlouho, tam byl, protože mám známé, co šli hodiny, nebo hodinu po otvíračce, ano. Právě kolem a už úplně na pohodu. Hmm. A já nejsem fanda tohoto řetězce, nebo respektive, možná to ani neřeším, byla jsem v Praze, koupila jsem si tam boty, ano. A za 2 týdny jsem je vyhazovala, protože se mi kompletně rozlepily.
1: Fakt?
0: A cesta do Prahy tehdy byla dražší, než si koupit nové. Takže,
1: jsi šla pěšky s nima, ne do Ostravy? Nebo?
0: Ne, já jsem si nazula až v Ostravě, ale tady udělali parádu 2 týdny a...
1: No jo,
0: tak loučila jsem se s nima.
1: Na druhou stranu, já jsem si jezdil do Katovic, do Primarku pro trička, černé, obyčejné.
0: To si myslím, že tam je fajn.
1: A musím
0: to,
1: říct, že za jo. 80 korun jsem pořídil takové kousky, no teda, jako říkám si, jo, super. No. Asi záleží, co kupuješ, jo.
0: A kamarádka nakoupila právě tam taky trička na cvičení. My jsme spolu tehdy byli na zumbě a ona měla každý den, byli jsme tam jako 3 dny, jo? A takové volné, prostě jako sportovní, nebo možná i se dají nosit do společnosti, ona to využívala tam.
1: Ano.
0: A měla v pátek stejné triko, v sobotu stejné triko, v neděli stejné triko a já už jí říkám, vezmi tě, Evi, nechtěla by si vzít jako...
1: Nic proti, že?
0: My máme ty tréninky 2x denně, nechtěla by si jako vzít jiné tričko. A ona, Moni, já mám každý den nové, prosím tě, Primark, 69 korun za jedno. Říkám, aha, jako
1: tak
0: jo,
1: to potom,
0: jo.
1: No vidíš,
0: to jo.
1: Jedu stejnou politiku. Dneska se tam půjdu podívat, určitě, mám to v plánu, těším se.

0: Dobře, můžeme prý připomenout, co se bude dít? Tak já připomínám, že tady je jeden pán, kterému se říká Vojta. A Vojta je postupující z pondělního dne.
1: On je
0: jediný.
1: Do našeho
0: kvízu naopak ne. Dobře. Pak ještě máme dalšího Aleše, který postoupil v úterý. A pak se dovolal ve středu Vojta z Frýdlantu tentokrát. A ano? Ten taky postoupil. Ano. Takže máme tři chlapy a utkají se společně. Teď my to rozhodneme, kdo z nich vyhraje ten voucher do Ondráše.
1: Tak
0: jo,
1: my
0: za dvoječkou.
1: To úplně jako nerozhodneme.
0: My máme magickou kouli. Tak. Že my na to tady máme přístroj, protože tady, si ano. To nechceme vzít ani jeden na triko.
1: Ano, ano, my jsme ten přístroj koupili.

0: budeme volat, tak, tak jako máte málo, málo času na toto sednout.
1: No, já řekla bych to tak, u perníka máte jenom jednu šanci.
0: No co u mě?
1: No hlavně u mě.
0: No,
1: já
0: vidíš?
1: Opravdu druhou šanci nedávám.
0: Nedáváme, my pak pojedeme s Mončou se raději najíst, jo? Díky, amen, za chvilku jedem.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Každý táta má jednu věc, které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

0: to napínavé, vlastně jako vždycky je to strašně napínavé, ale dneska je to takové víc napínavé, protože máme tam dva Vojty a jednoho Aleše.
1: Vojta Friedland, Vojta Havířov, Aleš, teď si už nepamatuju odkud vůbec, ale
0: taky
1: to
0: nevím.
1: Teď asi není důležité, hlavně abychom rozdělili Vojty.
0: Ano.
1: No, to je zásadní.
0: Ano, takže prosím vás, Aleš je Aleš, Vojta Havířov a Vojta Friedland, jo?
1: Aleš je Aleš, jasně.
0: Abyste věděli, abyste prostě věděli. Moni, jsi připravená?
1: Jsem.
0: Jdeme točit naším kolem štěstí.
1: Pojď, kuličko, padni, komu padni.
0: Tak, moment, točíme, kuličko, toč. To je normálně, to jsou chvíle napětí, toto.
2: Dnes vyhrál Vojta Havířov.
1: Vojta Havířov, to byl Vojta Havířov, jo? Havířov. Dobře,
0: Vojta,
1: tak
0: Havířov.
1: Dej mi vteřinu, já no se vytáhnu kontakt na Vojtu z Havířova.
0: Havířov, tobě i dvě, klidně.
2: Dnes vyhrál Vojta Havířov.
1: Jo, je to Havířov. A mělo by to být správně, hele, až si pustíš limit časový, tak klidně můžeš začít točit.
0: OK.
2: Žipí.
1: Jupí, to bylo jupí.
0: To bylo jupí.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
0: Jdeme na to, vytáčíme Vojtu z Havířova, jo?
1: Jo, vyjeď si šavli telefonu ideálně.
0: Jo, to bych mohl. Dobré ráno,
1: halo.
0: Vojta to vzal hned, slyšíme.
4: Dobré ráno, tady Vojta Havířov.
0: Župí.
1: Tak, Vojti, obrovskou radost máme, jsi náš šampion.
4: To mě těší, já mám radost taky, děkuji moc.
1: Ráno se děje. Prosím tě, Vojti, nevadí ti, že z Havířova přejíždíš a přejedeš si kvůli Ondrášovi až do Světnova?
4: Já myslím, že to je úplně v pořádku.
1: Přežiješ to, jo? Tak fajn.
0: Hele, Vojto, byl jsi někdy vůbec v Ondráši ve Světnově?
4: Byl ještě v původním Ondrášovi, kdy to byla restaurace a ne hostinec ještě. S původníma majitelama.
0: A dobrý, okay. Ne? V pohodě?
4: Já si myslím úplně v pohodě s parkováním ze všem všude.
0: Tak super. Vojto, moc ti gratulujeme. Pořádně si to užij, dobře se najez a vydrž na telefonu, ano?
4: Děkuju moc, děkuju.
0: Zatím, měj se, ahoj.
4: Čauky.
0: No a my slibujeme, že kvíz naopak bude opět příští týden. Od pondělí se na vás těšíme opět s nějakou fajn cenou.
3: Kvíz naopak. Bon appetit. Monika Dudová a

0: k 8, dobré ráno, pojďme taky na zprávy.
1: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
0: Dneska jakoby opravdu náznak podzimu, maxima v Ostravě dneska na teploměru do 14-15 stupňů Celsia, bude deštivo po celý den, bude lét jako, nebo lít jako z konve, jo.
2: Ty už chceš lét, Honzi,
0: já už chci léto zase, no.
2: Zpomal v tom tempu.
0: Promiň, no. Teploty v noci kolem 8 stupňů Celsia, pokud se dneska třeba chystáte na hory, tak taky deštivo, bez kedy, v maximech do 16 stupňů Celsia.
1: Fresh zprávy.
2: Letošní dny na to v Ostravě proběhnou o víkendu 19. a 20. září a přilákají opět 10 000 návštěvníků. Návštěvníci mohou k ostravskému letišti Leoše Janáčka v Mošnově vyrazit autem, vlakem, autobusem na kole a vlastně i pěšky. Organizátoři ale upozorňují, že okolí letiště bude během akce dopravně velmi vytížené. Kdo nechce stát v kolonách, tak může zvolit vlak nebo speciální autobusové linky. Ostravští celníci ze sekce pátrání a dohledu odhalili rozsáhlý daňový podvod. Šlo o zatajování tržeb z prodeje tichého vína. Škoda se podle nich pohybuje okolo 70 milionů korun. Celníci to zveřejnili na síti X. Zatím nebyl nikdo obviněn. Podle informací ČTK se případ týká vyšetřování firmy z okolí Uherského Hradiště. 63-letý motorkář skončil po nehodě ve Starých Hamrech mimo cestu. Jeho stav byl velmi vážný. Utrpěl poranění hlavy, hrudníku a byl v bezvědomí. Zraněného motorkáře přepravil vrtulník do ostravské nemocnice. Nehoda se stala ve středu. Řidič pravděpodobně nezvládl zatáčku. Dva mladí hasiči ze Slezské Ostravy letos oblékli reprezentační dres Česka a z evropského šampionátu v požárním sportu se odvezli hned několik medailí. Jejich úspěch ale není jen příběhem talentovaných sportovců. Usuzuje také, kam až může vést práce dobrovolných hasičů s dětmi a mládeží. Gratulujeme.
1: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Pěkné dobré ráno, po 8 hodině přejeme i všem frešákům na silnicích, nejen v metropoli, protože stále ještě není vyšetřená dopravní nehoda 3 osobních aut, která se stala na náměstí Svobody v Opavě. Tam opatrně, raději tam ani nejezděte, pokud to teda jde, konkrétně na Ptačí vrch. A je tam na místě i policie a záchranná služba. No a stejně tak si dávejte pozor na silnici 58 směrem na Kopřivnici u Nového Jičína. Nedaleko cvičiště kinologického klubu Kopřivnice bourali 2 osobní auta. Pravděpodobně se jezdí stále ještě ke Vadlově. Tak kdybyste měli další informace o tom, jak to na silnicích při pátku vypadá, tak klidně dejte vědět. Telefon nebo WhatsApp tady k nám do studia je 77337136.
1: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
8: Tam je dinosaurí mláďácko.
9: Mimino Stegosaura.
10: On chodí.
11: A
6: normálně živý.
7: Hoši, velké řeše s průlízkami.
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
9: A dívejte, tam je ten velký.
10: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
11: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
12: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přijít přechod.
13: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
12: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
14: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
15: Bon appétit!

0: 8 hodin 11 minut, přejeme pěkné dobré ráno, je pátek 11. září roku 2026, je taky dobré říct, že konečně je před námi víkend. Ten teda sice nebude úplně teplý, jo, byť by se podle včerejška třeba ještě dalo říct, že jo, bude krásně o víkendu, ne, bohužel, zas tak pěkné to nebude.
1: Jo. No, já to vidím teda v jasných barvách už konečně, nebo bohužel. To je o 19 stupňů maximálně, v neděli dobře 21, ale...
0: No a to je to maličko, to je ale jako je to, málo.
1: Ale já třeba nemám na svém přijímači, že by mělo nějak vehementně pršet, takže jako nemusí být úplně deštivý, jo?
0: Dobře.
1: Souhlasíš se mnou?
0: Je to
1: co
0: tak.
1: Co jako říká tvůj radar?
0: Můj radar ví, že je vždycky o 3 stupně teplejší jenom.
1: Ne, protože jakoby, můj radar není vždycky v symbioze s tvým radarem, jo?
0: Je to tak, je to tak. Mimochodem, tady se jako vybízí dobrá otázka, třeba co byste chtěli nebo co budete o víkendu dělat, jo? A mě zajímá, jak tedy budete tento víkend trávit. Prosím vás, dejte nám to vědět. Potřebuju i lehkou inspiraci, protože já mám po dlouhé době opravdu jakože volný víkend.
2: WhatsApp 77337 1036.
0: Co budeš dělat ty třeba?
1: Jíst popcorn a koukat na bednou ještě nebaví.
0: No to taky, to jako, dneska. To dneska, to budu dneska.
1: Takže hledáme plán na sobotu a neděli.
0: Ale co o víkendu? Já jsem si normálně, Moni, říkal, že bych zašel na Lysou třeba v sobotu.
1: Okay.
0: No počkej, ty se směje.
1: Ty no, se chtěla jako, jsem se smát,
0: ty se chtěla začít smát, já jsem si toho všiml, ale já to myslím jako vážně. Já bych na tu Lysou fakt jako šel.
1: Víš co, mě u tebe ohromuje, že ty máš tolik příležitostí se na tu Lysou podívat jako řekněme v nějakých příznivějších podmínkách, jo? Že třeba jako relativně nemusí pršet a že si vždycky vybereš takový jako nejistý ten víkend.
0: Ale 21 stupňů, jako to je podle mě úplně ideální.
1: Jo, jako asi jo.
0: Na výšlap
1: na Lysou. Jo, ale určitě byly i lepší dny v tomhle roce, kdy se na tu Lysou mohl podívat.
0: Kolikrát víkend... Hele, ty frajerko, a kolikrát si letos byla na Lysé?
1: Asi 5krát jenom, uznávám, jo. Ale
0: letos,
1: no.
0: Počkej, jakože jako v tomto roce
1: jako 2026, v roce 2026
0: jsi byla 5krát, jo.
1: Jo, 2krát ale... jenom s Ráďou.
0: Nepovídej.
1: Dvakrát s Ráďou.
0: Fakt, jo.
1: Pak jsem byla s kamarádkou.
0: No.
1: Pak jsem byla s bandou, to jsme, to nás šlo více a na tu, jsem to jenom tak jako odhadla těch 5. A vypadá to, že asi jako nazbírám.
0: Jo?
1: Jo, ještě jsem jako byla. A s Vojťou jsem ještě byla, ten tam byl tak jednou. Takže asi jo, takže asi.
0: No a tak nechci jít se mnou?
1: Honzi, podívej se, já o víkendu na Lysou nechodím a z jednoho prostého důvodu.
0: Jo, jo, jo.
1: Chápeš?
0: Vyvrhelý.
1: Pokud chci chodit krokem, tak si zajedu do Prahy na Václavák.
0: Aha, rozumím. Tak děkuju za super tip, já na tu Lysou, já to ještě zvážím.
1: V tom případě běž tam hodně na brzo ráno, to znamená na východ,
0: ne, to
1: anebo jsi, na západ.
0: Jsi blázen. No zpátky bych nešel pod mě, to vůbec, ještě teďkom nám v Beskydech lítá po lesích medvěd, to ne, to fakt jako nehrozí. Ale pravda je, že teda jakoby na východ... No, víš co, já mám před sebou 2 dny, kdy můžu jako spát, dokolika chci. Jo.
1: No a takhle jste v přímém přenosu slyšeli, jak troskotají plány našeho Honzíka Pernického na výlet na Lysou.
0: Já to zvážím, já to možná nějaký menší kopeček třeba ve finále dám.
1: No, třeba skalku za Ostravou.
0: To je moc, ne?

0: zmrzlý u televize a budeme jíst zmrzlinu a koukat na svíčku na televizi, ale půjdou se bavit a my teďkom půjdeme zjistit, na co by se třeba dneska večer v nějakém klubu nebo baru mohli bavit.
1: Jasně, hudbu vybereme, protože před náma ta nejlepší z rána. Ještě Adam odpovídá na naši otázku, že dneska vytáhne svoji milou, se kterou je 5 let do kina. Mm-hmm. Takže plány mají jasné.
0: Krásné.
1: Tady Pavel se svojí rodinkou o víkendu ještě vyrazí na chatu do Beskyd. Ví dobře, že ten víkend nemusí být úplně jako prosuněný po všech stránkách, ale i tak jezdí pravidelně do jednoho apartmánku v Horní Bečvě a mají to tam moc rádi.
0: Daniel píše, že jde s partou 12 chlapů na beer trekking do Koutu nad Desnou.
1: Oh.
0: Je to parádní akce cca 16 kilometrů po horách a k tomu 5 pivních zastávek a na konci cílová štamprle.
1: Dobře, takže máš 16 kilometrů v nohách, ale kolik litrů piva do sebe hodíš za tu dobu?
0: No, to je dobrá otázka.
1: To je docela náročné, ten
0: to by
1: zápas.
0: Se mi líbilo závod, náhodou.
1: To znám, to jako znám, to není žádná sranda. To není jenom tak jako pro kdekoho.
0: Vy
1: musíte mít natrénováno.
0: Já bych do toho šel klidně. Děkujeme za vaše tipy, užijte si víkend, třeba nejlépe i pokud to půjde s Fresh Rádiem, kdekoliv díky naší aplikaci. A jak už jsme zmiňovali, za chviličku taky ta nejlepší z rána, budeme vybírat to, co se dneska Monči líbí nejvíc. Tak buďte s námi, dobré ráno přejeme.
2: Růžový sol, největší výběr potěšení pro všechny.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
6: Ráno má chutnat. Bon appétit.

0: nejlepší z rána.
1: To znamená, že já budu mít buď to zase nějaké své nové příznivce, anebo naopak odpůrce,
0: ano,
1: když se netrefím do vašeho vkusu.
0: Je to pane na pane, tak uvidíme, jak to bude vyhovovat tobě. Moni, dneska se bude hrát o celkem velké jméno, protože dneska to bude Ale Farben.
1: Prosím tě, já ti nechci kazit náladu, ale toho už jsme měli.
0: Nepamatuju si.
1: Aha, no tak já jo. Dobře, nevadí, ok.
0: Tak jako by to nebylo.
1: Jakoby, dobře, mažu své předešlé rozhodnutí a budu se snažit dělat, jako bych tohoto DJe
0: skoro
1: neznala, poprvé.
0: Skoro neznala. Hele, jestli bylo, tak minimálně mám dneska pro tebe připravené jiné pístičky, okay, které by mohly být zavádějící, jak se rozhodneš. Pojďme tedy na to, nezdržujme to. To nejlepší z rána dneska bude právě o tomto německém DJovi. Ale Farben, toto je první možnost. Je to tak. Hitovka z roku 2016, která podle mě byla jedna z těch průřezových jeho největších hitů. Ale Farben, You Know Us, Please Tell Rosie. Nabízím i druhou možnost a je to Let It Rain Down.
1: Takže víš co, zůstaňme tady u toho. Let It Rain Down.
0: Se mi líbí,
1: jo. Připadá mi melodická, fajn, taková jako chytlavá, veselá, hravá.
0: Dobře.
1: A připomíná mi léto.
0: Dobře. Jdeme dál. Let It Rain, Let It Rain Down, anebo Baby Goodbye.
1: Poslouchej, já si pamatuju, že jsme minulé proplačili, bo vyhrála Baby Goodbye, jo. Ty si říkal, že se nebudu pamatovat, ale pamatuju. A aby to dobře, jako bylo lehce jiné, tak já zůstávám u Let It Rain Down. Protože jako Baby Goodbye je fakt skvělá,
0: je.
1: Ale jako chápej, jo.
0: Tak dobře, OK.
1: A nebo jako co, mám jí zase chceš, aby vyhrála?
0: Počkej, řekni tak, jak to cítíš, Let It Rain Down, anebo Baby Goodbye?
1: Co, nech mi obě dvě a dej mi další, já se rozhodnu za procesu.
0: Dobře, není problém, další, kterou nabízím, je Little Hollywood.
1: Jo, tak jedem dál, hele. Tuhle já pošlu do kytek, protože tahle ve mně jako nic ve mně nefunguje to.
0: Takže necháváme Let It Rain Down a Baby Goodbye. A dávám ti poslední možnost, která to může nebo nemusí rozstřihnout.
1: Okay.
0: Ale Farben, Revolution.
1: No, tak tahle taky. Nemá podle mě na vítězství.
0: Takže dobře, máme tady tím pádem velké finále a je to Ale Farben, Polyane, Let It Rain Down, anebo Ale Farben, Baby Goodbye.
1: Nechtěl bys si zdát se mnou jako kamerušky papír.
0: Tak já jsem za Baby Goodbye, jo?
1: A já, okay, já teda kopu za...
0: Pojď.
1: Kamen, nůžky, papír, teď!
0: Vyhrál jsem, jo!
1: Zase Baby Goodbye.
0: Ani nevíš, jakou mám radost.
1: Prostě jsou věci,
0: které
1: nezměníš.
0: A tak to je. Dámy a pánové, frešáci, dnes ta nejlepší z rána je Ale Farben, Baby Goodbye!

0: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů. Naskenujte účtenku do apky Moje

0: Je to vě nejoblíbenější automyčka s obsluhou.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: 8 hodin 50 minut, přejeme dobré, teď už asi možná spíš i dopoledne.
1: Jo, já už bych řekla dopoledne, tady jsem se začetla, prosím tě, do jednoho článku o Australance tím, že já jsem v tom jako procesu, jo, v tom hubnoucím a v té přeměně.
0: Ano.
1: Tak tady borka z Austrálie zhubla neuvěřitelných 95 kilo a teď co z toho vydedukovala?
0: Kolik jako vážila?
1: Teď jak je, no asi hodně, já nevím, jaká je její současná váha, ale i teď, pokud je ta fotka autentická, tak ještě kočka jako má co dělat, aby se ještě dostala na, řekněme, nějakou jako normální postavu. Jo?
0: Jasně,
1: tak asi
0: rozumím.
1: Morbidní typ. Každopádně zjistila, že muži umí i flirtovat, takže se těší z jejich pozornosti. A co říká je, že lidé jsou najednou milejší na ní. A to potvrzuje tu teorie, která přišla, že když jsi jako hezčí v uvozovkách, tak máš ten život fakt snadnější, protože ti lidé mnohé odpustí, více se na tebe smějou, chápeš? Jo? Tak co s tím uděláme?
0: Ty, na mě se smějou lidi pořád.
1: Jsem čekala, že ty budeš mít nějakou kulantní odpověď.
0: Otázka je, jestli se smějou na mě, nebo se smějou mě, jo, to už je na rozbor, ale já zatím jako si myslím, že je to v pohodě. Na tebe?
1: Na mě se usmívají.
0: No vidíš,
1: je
0: tak
1: fakt,
0: je to super.
1: Že a v posledních týdnech se těším velice milé pozornosti. Jako obecně mi přijdou lidé milí teď v tomhle období, velice. Do tramvaje tě
0: pustí.
1: Jo.
0: Teda.
1: Muži, já jsem nezažila. A bavíme se jako opravdu o zpátky klidně měsících, aby třeba jenom tak chlap v tramvaji pustil sednout ženu. A v posledních dnech na to narážím stále častěji, nejenom že mě, ale i třeba paní, která jede z práce, má tašky, chlap normálně vstane, nechají sedadlo, jo, uvolní tak ho. Ten, takže je to moc hezké sledovat, že to pořád funguje.
0: Není zač? já je tady teď zastupuju, víš, jako, takže děkujeme a vlastně není zač. Tak to je správně přece, gentlemani jsou, stále nevymřeli. Já jsem třeba, Moni, tak měsíc zpátky pomohl takovému starému páru, babičce a dědečkovi, že byl jsem nakupovat v outletu a nesli si ve vozíku normálně karton mléka.
1: Aha.
0: Takže tam je v tom kartonu, já nevím, třeba podle mě 12, 13 těch mlék.
1: Rozumím.
0: A já jsem tomu dědečkovi, který se o ten vozík jako podpíral a nemohl, tak já jsem mu pomohl ty mléka vyložit z toho vozíku do auta.
1: A jak se cítil potom?
0: Výborně, výborně, bylo to moc hezké. Ta babička říkala, no tak to je krásné, já jsem věděla, že dobří lidé ještě nevymřeli.
1: A nechtěla ti narvat 20 třeba na zmrzlinu, aby se chlapečko zašel?
0: Ne, to ne. A já bych si ani nevzal, víš, to se jako tak proč. Tohle byla jako fakt, to byla věc, která mě zabrala půl minuty čistého času a já měl z toho hlavně potom ve finále jako výborný pocit.
1: A kolik to potom udělá dobroty, souhlasím s tebou. No. Úsměv plodí úsměv, tak ať ho máte i dneska, i když prší, teda v Ostravě v centru, jo.
0: Co dneska, po celý
1: a
0: víkend.
1: Bude to takové prostě podzimní už.
0: Jo, a když se na ten podzim těšíme, tak
1: já
0: si to
1: mám
0: užijte.
1: Ráda podzim.
0: Užijte si to.
1: Ne deštivý, ale podzim je moje oblíbené období. Tak děkujeme za dnešek a pondělí plné polní, snad vyspaní všichni.
0: Budeme se na vás moc těšit, mějte se krásně, skládejte básně a užijte si víkend. Ahoj!
1: Ahoj.
2: Bon appetit! Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit! Bon appetit.

0: Disco Bambino, taky Sofie Alex Pexter a 9 hodin zprávy, Monika Honza se loučí, pojďme na to.
1: Počasí. Počasí. Počasí. Počasí.
0: Dneska v maximech Ostrava a okolí teploty do 14-15 stupňů Celsia, bude deštivo po celý den, na večer se to uklidní, ale teploty v noci pouze kolem 8 stupňů Celsia, s tím počítejte. Na horách a ve vyšších polohách bude dneska o něco málo tepleji, tam počítáme v maximech do 16 stupňů, ale deštivo bude taky, tak se raději pořádně přioblečte.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
2: Letošní dny na to v Ostravě proběhnou o víkendu 19. a 20. září a přilákají opět 10 000 návštěvníků. Návštěvníci mohou k ostravskému letišti Leoše Janáčka v Mošnově vyrazit autem, vlakem, autobusem, na kole i pěšky. Organizátoři ale upozorňují, že okolí letiště bude během akce dopravně velmi vytížené. Kdo nechce stát v kolonách, může zvolit vlaka nebo speciální autobusové linky. Špičkovým vybavením dvou vozidel se mohou pochlubit ostravští policisté z oddělení hlídkové služby. Automobily využívají zkušení a speciálně vyškolení policisté z hlídek, které zasahují na místech mimořádných událostí. Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal právě v září dvě varování před padělky léčivých přípravků. Ze zahraničí přišla upozornění na falešný přípravek proti pocení, i oblíbený prostředek pro hubnutí. Hokejisty HC Vítkovice Ridera povede do nové sezóny s kapitánským C-čkem obránce Jakub Zbořil.
1: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: To bylo antré teda. To ti povím. No ale pozor, jo, teď nebudeme úplně optimističtí. Protože komplikace máme především, co se dopravy týče tady u nás v Ostravě a docela dost blízko. Opatrní buďte, prosím vás, na ulici Poděbradová, tedy konkrétně na té velké křižovatce u konzervatoře. Nemáme dobrou zprávu, protože se tam střetly tři osobní auta a v tuto chvíli probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Na místě je policie i záchranná služba. Opatrní buďte taky v centru, kousek od Husova sadu, v ulici Českobratrská se srazily dvě osobní auta. Překážka na vozovce, tedy průjezdce zvýšenou opatrností. A v centru stále ještě zůstáváme, protože další komplikace je na Bohumínské ulici. Ta se kříží vlastně s jezdem na Těšínskou ulici. Tam si dávejte pozor, protože je neprůjezdný ten odbočovací pruh. Překážka na vozovce. Jo, policie je na místě, tak těžko říct, jak to dopadne. Jezděte opatrně a kdyby cokoliv, tak po celý den můžete hlásit vaše dopravní komplikace na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136. Jezděte opatrně a jezděte s Freshem.
1: Doprava?
3: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Ahoj, tak pre tých, čo už sa nemôžu dočkať, že je tu konečne piatok, dobrá správa. Je tu konečne piatok? Je. A pre tých, čo im je to jedno, nebojte, za dva dni už je tu zase pondelok. No ale to už asi až tak dobre neznie, že? Každopádne, v škandále dneska zdravím Marika Tošková a ideme na to.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Slavné meno ani luxusné štúdio nestačia. Charlotte Gott ide za svojím snom, no čeli tvrdej kritike. Prečo jej hviezdný štart naráža na nečakaný odpor? No, hoci jej mama pomohla vybaviť špičkový profesionálny tým a svoje prvé vlastné skladby nahrala v jednom z prestížnych londýnskych štúdií, reakcie verejnosti nie sú zďaleka tak plné nadšenia. Hviezdné zázemie a finančné možnosti slavnej rodiny totiž zaručujú, vlastne nezaručujú, automatický obdiv všetkých. Odozva na jej novú tvorbu zostáva za očakávaniami, ktoré sprevádzali jej umelecké začiatky. Rozdiel oproti minulosti je pritom obrovský. Nezabudnutelný duet Srdce nehasnou, ktorý pred rokmi naspieval so svojím tatinom Karlom Gottom, si získal srdcia miliónov poslucháčov. Vrelé prijatie a na internete presah 70 miliónov videí. Pri súčasných piesňach je však situácia celkom iná. Kritici jej novinkám vyčítajú bezfarebnosť a nedostatok energie, pričom mnohým prekáže aj to, že nespieva v rodnom jazyku. Okrem toho čeli poznámkám, že na zábrh pôsobí príliš smutne, chladno, alebo že sa až príliš predvádza. Tak si vyberte, buď to, alebo to. Však to nemôže byť aj to, aj to. Za mňa to je ubohá kritika. S nej by som si teda veru nič nerobila. Vždycky budú zlosiny, tak hlavu hore a pekne sa do toho Charlotte opri.
0: Skandál s Marikou.
2: No, super.
0: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
0: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskidek.cz.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.
6: Fresh Radio.
5: Jsme metropolitní rádio.

0: Řešení pro všechny.
1: No, super.
0: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Fresh Radio.
5: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A je to tu, ja valím domov, teda do druhej práce. Na vás sa teším po víkende a vy si nezabudnite v sobotu a nedeľu poriadne odpočinúť. To je rozkaz. Teším sa opäť v pondelok. Čau.
0: Skandál s Marikou.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s prulískami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
10: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
11: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
10: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
12: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: Doprava. Doprava.
1: Takový páteček z kategorie ne úplně vyšitý, mi někteří řekli, ale mě to třeba baví, že jo. Kolik týdnů, ne-li měsíců tady nepršelo pořádně, ne? A na cestách máme jednu nehodu, která už byla minulou hodinu a teď jsem zrovna jel kolem, protože je to kousíček od nás, tedy Ostrava Centrum, křižovatka Poděbradka versus Český hlaký... No jednoduše, Poděbradka u konzervatoře. Je tam trošku větší nehoda, protože to tam bliká jak na Matějské pouti. Zachraňuje se, vyprošťuje se, minimálně 3 auta bych typoval.
2: Doprava?
0: Doprava!
2: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Fresh Radio.

0: Aha, tak já jsem dostal zákulisní informaci, to je není úplně běžná nehoda, tedy ještě jednou, pokud jedete v Ostravě zrovna už nějakou dobu, už od minimálně půl deváté to tam je, tak na křižovatce po Děbratky u, teď mi vypadlo to správné slovo, to je hudební školy. Gymnázium, konzervatoř, u konzervatoře. No jo, věk člověk nezastaví. Tak je tam bouračka a je to následek policejní honičky, která údajně začala už v Havířově. A to jsem četl nějaké komentáře, tak rychle prý fičel z Havířova do Ostravy, jelo za ním několik policejních aut, snažili se ho zastavit. A dokonce svědci už tam vypisují do těch komentů, že prý ráno houkala celá Ostrava. No tak v Mariánkách nebylo teda slyšet nic, ale samozřejmě jeli z jiné strany. Takže honička mladíka, který se rozhodl, že si zahraje na Simira Gerchána. Vlastně ne, naopak, on si hrál na nikoho jiného, ale ten zbytek si hrál na Simira Gerchána.
1: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: JJ.

0: Mám jednu zásadní zprávu, která se vztahuje k nám všem Čechům, Moravanům, Slezanům a dalším prostě k České republice. Je nás zase méně. Podle nejnovějšího výpočtu se v prvním pololetí tohoto roku počet obyvatel České republiky snížil na 10 903 655 osob. No, je to pokles, jednak přirozený úbytek, ale taky malý počet přistěhovalých. No, to je asi jakože normální. Tak bych měl takový vzkaz hlavně pro ty mladé, jo? Jako dělejte s něco pořádně s tím konečně. Vypněte ty mobily a běžte pracovat na tom.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: trošku politiky.
1: Nezvykle, byť to tady prakticky neřešíme. Tak teď mě překvapila jedna věc, konkrétně zase ostravská záležitost, lokalita zvaná Bedřiška, což je taková část Ostravy, kousek od křižovatky u vodárny, kde je postavené, tak jak to říct, mini sídliště z finských domků, z takových těch dřevěných staveb. A já jsem měl za to, že už se to bouralo nějak před jarem, létem, ale ne, pořád boj o Bedřišku nekončí. A dokonce je to tak, že v nadcházejících volbách lidé za Bedřišku budou kandidovat, takže pokud nevíte, kam s hlasem a nikdo se vám nelíbí, tak je to varianta, říkají si budoucnost Mariánských hor a Hulváků. A kandiduje mluvčí Bedřišky paní Lehocká, pracovnice v sociálních službách paní Habustová a jeden z dlouholetých obyvatelů pan Baláš. Tak je to jako alternativa pro ty, kteří si říkají, nebudu to házet pořád tím samým.
2: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Freshmánie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Chocobos, nová sladká zastávka v Gate Karolina, přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos, Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.
1: A přinášíme třeba taky i pohled na počasí, který je takový, že dneska se ochladilo. Nevím, jak jste na tom vy, já stále běhám tričko kraťasy, protože pro mě je to pořád super počasí. Ale je tady taková menší, no ani nevarování, ale spíš upozornění, že zítra ráno bude nejchladněji v našem regionu. Dokonce i ve městech, pokud nebude foukat vítr, se dá očekávat pouze 5 stupňů a na horách až 2 stupně, ještě stále nad nulou. Ale je to, řekl bych, taková první pozvánka zimy, která se chce možná představit, abychom na ní nezapomněli. Jako mám rád zimu, mám rád léto, ale tady to prostředí mezi tím, kdy člověk neví, potom, když už ty teploty opravdu jsou nižší, co vzít na sebe. Někdy, že já to moc neřeším. Dobře, tak hovořím za ženy. Co si vzít na sebe v tomhletom počasí?
2: Buď v

0: Doprava. Doprava.
1: Tak, máme tady skoro 11 hodinu za nějaké 3-4 minutky a na cestách jednak připomenu upozornění už jenom. Následky nehody tady v centru Ostravy, Poděbradová versus Českobratrská u konzervatoře, kde skončila honička darebáka, který ráno vystřelil v avízově, jel všude jako zvířá, jako prase, klidně si to řekněme na rovinu. Stopka, červená, zelená, nezájem, takže ho postupně zavířova začali nahánět různé policejní auta, ale takový ten trošku trpký konec je, že ho nezastavili policejní auta, ale právě na té křižovatce tady na Poděbradce se srazil s jiným autem a tím jeho dnešní dálniční hlídka skončila. A nová nehoda v Havířově, ulice na nábřeží. A tam taky jakože solidní, 3 osobní auta a navíc je to tam rozsypáno, takže se tam špatně projíždí. Je to na úrovni kina, jakoby.
2: Fresh Radio. Ostrava. 886 a 103.6 FM. Třinec. 106.5 FM.
0: Doprava? Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

Stávky jako takové jsou dost často, nebo v naprosté většině si myslím, že se stávkuje kvůli peněz. A teď jsem normálně překvapený, v Polsku stávka, ale kvůli něčeho jiného. Železnici dnešní polskou komplikuje rozsáhlá stávka, nebo spíše protestní akce, někde stávka, někde protestní akce strojvedoucích, kteří schválně na přejezdech zpomalují vlaky. A to se projevuje na zpoždění vlaku. Cesta některými spoji už se za ten dnešní ranní a dopolední čas prodloužila o 2 až 3 hodiny. A ten důvod je takový, že právě když ty přejezdy brzdí, tak je to z toho důvodu, že polské přejezdy jsou pro strojvůdce velmi nebezpečné, nejsou vůbec nijak zabezpečené v naprosté většině případů. A to se jim nelíbí. Takže klobouk dolů, že někde se stávkuje kvůli něčeho jiného než kvůli peněz. A samozřejmě souhlasím s tím, že pokud strojvůdce, který řídí vlak, má pocit, že ty přejezdy jsou nezabezpečené, nebezpečné, no tak logicky asi nechcete jakože riskovat svůj život dost často. Fresh Radio.

0: Dovolené v tom hlavním slova smyslu už z větší části jsou fuč, možná zase za rok pro některé, ale mám tady jednu, která se k tomu ještě tak trošičku nebole, protože k cestování vztahuje a taky se vztahuje k české letecké společnosti zvané Smartwings. Já mám pocit, že to snad je největší česká letecká společnost. Hlavně tedy lítají z letiště Václava Havla, ale samozřejmě ty lety mají i jinde. A vypadá to tak, že už nebude česká, protože antimonopolní úřad schválil převzetí Smartwings tureckými zájemci. Jsou tam nějaké různé podmínky, že musí zachovat třeba nějaké lety a podobně, ale v podstatě už to česká společnost, jak to tak vypadá, dál nebude.
1: Fresh Track, novinka na Fresh Radio, zaručeně první v českém éteru.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.

na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

0: A tady koukám, tím, že víkend nic moc počasí, co se jakože různě v regionu a nejenom v regionu, ale v republice děje. A objevil jsem, ale pro nás je to opačná strana republiky, na Plzeňsku, konkrétně, respektive tedy na Klatovsku, v Hnačově, začíná dnešním dnem 12. ročník srazu socialistických vozidel a motocyklů. Takže něco, co my pamatujeme z dětství. Staré škodovky, žigulíky, moskviče, ale nejenom osobní auta, ale i jakože autobusy, speciální technika. A když jsem koukal na fotky, tak normálně tam jsou věci, které buď už jsem zapomněl, anebo si je samozřejmě ani věkově nemůžu pamatovat, protože auta z 50. 60. to jsme my jako děcka 80. nezažili, i když možná někde ještě dojížděli. Ale třeba ty autobusy kulaté, které tady drandili, občas měli i přívěz v Ostravě, jo, to si ještě matně vybavuju.
1: JJ na Fresh Radio.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Sbírka, porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Dneska ráno byly oficiálně představeny nové dresy na novou sezonu hokejistů HC Vítkovice. Samozřejmě zůstává klasická kombinace modrá a bílá. Pamatuju si snad ze základní školy takový ten popivek. Modrá a bílá, to jsou barvy naše, porazíme Spartu Praha, vítězství je naše. A to už je dávno. Nevím, jestli se to dneska vůbec ještě zpívá. Každopádně je tam jedna taková drobná změna, o které fandové začínají diskutovat, protože takový, bych řekl, asi nejstarší symbol hokejistů vítkovických je ten takzvaný rytíř Vítek, který ale na nových dresech se z přední části jakoby s prsou posunul na rameno. A teď začíná velká debata, samozřejmě jedni fandové říkají, hej, je to hrozné, není to vůbec vidět, druzí říkají, nevadí, je to dobré. No, otázka je, jak dalece tohle tom bude mít vliv na výkon samotných hokejistů. Já si myslím, že ten dres je to poslední, co nějak udychluje, ale pochopitelně je třeba o něčem diskutovat, takže diskutujte a dejte nějaký výsledek. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Nic nového nepřibylo, jediné, co zůstává v systému ještě stále aktivní, tak je nehoda v Havířově na ulici Na nábřeží, na úrovni nebo za kinem, tedy lépe řečeno, tři osobní auta se srazily a teď se po nich uklízí.
0: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
3: A dívejte, tam je ten velký!
2: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Siesta.
10: Siesta.
9: Siesta. Siesta.

Na Freshi Bennett a taky Siesta v pátečním provedení 10 minut po 12. hodině. Zdravím všechny, kteří už jako dodělávají všechny zásadní povinnosti toho pracovního týdne a těší se na víkend. Myslím, že i muzika od nás k tomu může docela hezky přispět. Za chvíli dáme jedno hodně zajímavé téma, mrkneme, kde se co děje a pozvu vás taky na páteční večery, které jsou u nás rozhodně v dobrém rytmu. Tak ať už té práce máte už jenom kousek, anebo ještě nějaký kus před sebou, přeju hezké, i když trošku deštivé páteční odpoledne.

0: Don Diablo a Monster. Zajímavou věc vymysleli ženy v Thajsku, které se dohodly, jak už tak občas bývá, že budou s kamarádkama si zacvičit. A protože tam je jako hezky a teplo, tak se bude cvičit venku, ale nevím z jakého důvodu vybrali si jako místo pro svoje hromadné cvičení a tanečky hřbitov. Mají to dokonce tady na videu, je to celkem zajímavý záběr, bizarní, že dámy tam cvičí a za nima je velký monument krematoria, což mi nepřijde jako ta nejlepší kulisa. A dokonce se jich na to ptají kamarádky, jako jestli to cvičení na hřbitově není poněkud děsivé, ale oni prý holky to berou jako, že to je taková podpora zdraví a zároveň tím projevují úctu k zesnulým. Tak uvidíme, kdo bude první na některém z ostravských velkých hřbitovů s kamarádkama u nějaké zumby nebo aerobiku.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Není to úplně nejnovější, ale stejně nás to pořád baví. Madison Avenue a Don't Call Me Baby. Tady je fresh a nejenom tyhle poctivé 90-kové tracky tanečního charakteru, ale i další aktuální věci, všechno ve fresh mixu. Je pátek, takže ani dnes nevynecháme. Lubín Mořkovský a Marek Urbanec vždycky pravidelně chystají tuhle páteční dvouhodinovku. Určitě si to dejte, je to hezký warm-up před víkendem, stejně jako Party DJ, další taneční mixovaný pořad, který začíná od 19. Jsme fresh a u nás je muzika jako doma.
1: Siesta.

0: Milly Justice a cítím vůni lesa. No a naše ranní dvojka taky občas přispěje k bezpečnosti silničního provozu a týká se to taky takového tradičního v úzovkách souboje mezi chodci a tramvajemi. Je jasné, že většinou prohrají chodci, ale taky za to někdy i tak trochu můžou. No a řešilo se to i v našem ranním programu. Best
1: of fresh. Ono jako problém jsou i sluchátka třeba, že tu tramvaj prostě jako přeslechneš.
2: Ale včera jsem viděla kočku, která málem skočila před tramvaj, takže kluky na poslední chvíli stihlo vytáhnout.
1: No tak ale tohle. Víš co, ono jako hodně lidí se vůbec neuvědomuje, jak moc dlouhá je brzdná dráha tramvaje, že prostě opravdu to neubrzdí řidič na místě.
2: A
1: že o tom
2: ví,
1: něco ví.
2: Ten ví, ten když má zastavit na Karolině, tak už na Plynární, ten když vyjíždí od fabriku, tak už brzdí.
1: No a teď si vem z toho kopce dolů, jak jedeme, jo, z náměstí Republiky. A jedeš ten takový ten kopeček dolů na Karolinu.
2: Počkej, ale teď se bavíme o směru z náměstí do centra, ke
1: ano,
2: Karolině, okay?
1: Ano, no. Tak to je kopec, tam se rozjedeš na 50 a musíš brzdit to už na Dům energetiky, jako, protože to jinak nejde.
2: Jako, a zastávku před, jo.
1: No, dvě dokonce. Pozor
2: právě
1: na to, opravdu jako nekoukejte do mobilu, hlavně když přecházíte silnici nebo tramvajový pás, není to v žádném případě sranda. A pozor, našli se i lidi, už jsem se s tím setkal, co se snažili tvrdit, že mají chodci i před tramvají přednost, protože jdou po přechodu.
2: Já tě chápu, ale
1: tam přechod není.
2: Nemusíš mi to takhle složitě,
1: já
2: cokoliv je větší než já, tak má u mě přednost.
1: Děkuji.
2: Takže já prostě...
3: Bon appetit.
2: Pochopil.
3: Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit. Best of fresh. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: No, super.
3: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Sport a Beat One. Trošku pohodovější záležitost v našem pátečním odpoledni. Zajímavé věci se dějí na poli AI a umělé inteligence, protože v posledních týdnech se objevilo taky pár incidentů, které trošku přispěly k těm obavám z toho, co vlastně ti autonomní AI agenti budou dělat, až se naučí dobře obcházet pravidla a začnou si sami vymýšlet nějakou hezkou zábavu, jakože schodí nějaký server nebo zablokují něco důležitého a podobně. A dokonce to vypadá tak, že jedna ze společností OpenAI usiluje o to, aby se všechny ty firmy, které dělají AI v tom oboru, tak aby se domluvili, že budou trošku zpomalovat tu rychlost toho vývoje a že vlastně tím trošku dají šanci nám lidem, abychom se malinko připravili, adaptovali na to, co všechno už umělá inteligence umí, a abychom případně zkusili taky vymyslet nějaké lepší ochranné mechanismy, aby nás ta AI tady jednou nepozabíjela. Jo? Takže zatím ještě se trošku i vzdělávejte, čtěte, zajímejte se o nové věci, že kdyby náhodou se to zpomalilo hodně, tak zase budeme muset kromě AI spoléhat i na naši vlastní lidskou blbost. Tak ať jste připraveni.
1: Posloucháš Fresh Radio.

0: Doprava.
1: Tak pojďme se podívat, co tady je, a není toho rozhodně moc, což je dobré, protože poslední zpráva byla od Vojty, že v Petřvaldu ve směru na Ostravu grillujou, a to je tak asi všechno, to je hodinu stará informace. Hned pod tím připsala Žaneta, a že si nedají pokoj ani v dešti. No tak někdo si musí makat, bezpečnost na cestách je důležitá, tak jezděte opatrně, ať si v pátek neskazíte náladu nějakou zbytečnou pokutou.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Siesta.
5: Siesta.
2: Siesta. Siesta.

0: tipsy. Mám tady ještě jedno lákadlo a pozvánku na odpolední čas po 14. hodině. Marek, a z toho už je možná i seriál a jeho neuvěřitelné denní příhody ze života. Best
1: of Fresh. Jsem se dneska ráno probudil, úplně klasický začátek a je to neuvěřitelné, ale moje první myšlenka nebyla na močení, ale na to, jako uvařím polévku.
2: Tak no? Ku podivu, a Marku, teď, u tebe.
1: No, a teď si to představ, že prostě jedeš v té hlavě, co už byly, co jsem teďka jakože vařil. A teď mě napadlo, hrnej, pojďme udělat něco jiného, něco, co jsem ještě nikdy v životě nevařil. Tak jsem si zajel přes počítač na nejlepší české polévky, neuvěřitelné, na prvním místě je česnekačka.
2: To bych brala.
1: A ta se dá prostě uvařit asi zhruba, nevím, na 22. Jo? A pak to skákalo, samozřejmě je tam zelňačka, je tam kulajda a teď říkám hrachovka.
2: Ne.
1: No, nebudeš tomu věřit a teď jsem říkal,
2: ty a hrachovka.
1: Já jsem to neměl, nepamatuju, jdu na to. Tak jsem to prostě udělal, ty ingredience, všecko tak, jak to mělo být, super. Akorát mamina říkala, no, ale mě tam chybí aspoň trošku špeku, víš, kdyby si vysmažil, že ať je tam trošku, alespoň kousek
2: ano,
1: masa.
2: Ano.
1: Říkám, masa. Dobrý, tak jo, tak vytáhl jsem ten špek, nakrál jsem ho a začnu ho rozpouštět v takovém hrníčku, jo, promícháváš to tou lžičkou, no a teď jsem tu lžičku prostě olíznul. Dal jsem si ji do pusy a prostě horkou jsem si olíznul.
2: Ty máš spálené patro?
1: Mám spálenou celou hubu, akorát jsem ti to ještě neřekl. Best of Fresh. Posloucháš Fresh Radio.

0: a Take Me Back. Máme tady spoustu dobrých nových věcí v našem playlistu, tak si určitě počkejte, protože i v téhle hodině nějakou z těch aktuálních věcí určitě uslyšíte. No a z těch klasik třeba DJ Antoine, Kungs anebo Alicia Keys a Girl on Fire. I tohle tady dáváme.
1: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
9: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
10: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
11: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
10: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
12: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: David Guetta, taky Beberisha I'm Good a Blue a samozřejmě velký cover hitu Eiffel 65 z 90. Tak co dáme dál? Armin van Buuren nebo Nicki Minaj a taky další pecky, aktuální doprava, kdyby něco v pátečním odpoledni brzdilo vaše cesty z práce nebo kamkoliv, tak nám určitě dejte vědět 77337136. No a hlavně si nás už taky pořádně nainstalujte, vy, kteří ještě apku nemáte, funguje bezvadně, dá se z aplikace psát do studia, zjistíte, co se u nás v rádiu děje a spoustu dalších věcí a hlavně můžete Fresh poslouchat kdekoliv, kde máte signál, tak ať se líbí.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama @freshradio.cz a domluvíme detaily. Siesta.

0: Nejhranější tracky dáváme v pondělní hitparádě v rámci toho, co se nejvíc točí v našem éteru. No a potom taky tyhle speciální kousky, které jednak trošku připomínají některé staré dobré taneční pecky, ale hlavně nás pořád baví. Takže Alok a Deep Down, ještě dáme pár dalších, pak už aktuální doprava a kontrola toho pátečního provozu. Zatím je to relativně v klidu. No a protože je před námi víkend, tak ještě připomenu taky naši nedělní Mašinérii s Martinem Chlebounem. Tu si můžete dát od 17. hodiny.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Doprava. Doprava.
1: Tak jedna nehoda v ulici Budišovská v obci Vítkov, to je věc, kde se srazila dvě osobní auta, aktuálně tvoří překážku na vozovce, takže opatrně. A pak ještě poměrně vzdálenější lokalita, ulice Ruská v Bruntále, taky nehoda dvou osobních aut zhruba půl hodiny zpátky, ale i tady to ještě chvíli asi potrvá. Jinak relativní klid, což je dobře, za chvíli Mikaela a odpolední rychlá rota s Honzou Foltýnem.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Venku hnusně, chladno, studeno, ach jo, ještě pátek do toho, hrozné, ještě pár minut počkejte, pokud jste v práci, my to vydržíme opravdu s vámi, taky jsme v práci, představte si.
1: Milí zlatelé, jestli oni to vydrží s námi, to nevím.
0: No, to už je druhá věc. Mějte se skvěle, dobré odpoledne.
2: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: No, myslím, já to tady jako čtu, no.
1: No, povídej, já jsem chtěla říct, že to je láska na první pohled, protože už ti tady chodí zprávy, už je tady zase. No ano. Je tady zase,
0: no,
1: ano.
0: No, radí mudr, pudr, mudr, no, prosím tě, judře, pudře, mudře, judře, nevím, co ještě dál, jako jo, já jsem na vás tak těšil po tom týdnu zase tady za mixem, za pultem a dokonce očekávaně, protože dokonce tady mám papír od paní šéfové. V pátek 11.9. není Marek Záskok Foltín, takže děkuji paní šéfové, že ani neví, jak se jmenuji, ale to nevadí, v pohodě.
1: Takže ty jsi to teď nandala, ale.
0: Dneska odpoledne Michaela a Foltín, jo? Mějte se krásně.
1: Dobře, já to budu říkat celou dobu. Jak dobře, chceš, když se ti to tak Michaela líbí.
0: Jo, Foltín, jasně.
1: Dobře.
0: Jo, To je takové zvučné přímo, to no, okay. Nevíš.
2: Fresh Radio. Dab FM anebo apka. Fresh je všude.

0: Roztančení tady ve studiu na Fresh Rádiu. Dobrý den.
1: Ty zas to tvoje dobrý den, prostě já to budu muset vytlout z hlavy.
0: Ježišmarja,
1: stačí jednou pozdravit, ne? Ty nevíš, že jako on se nemusí furt zdravit, stačí jednou, ne?
0: A já jsem zvyklý furt, že jezdí do těch aut a furt tam nastupují nový, tak je zdravím všechny nové. No ale v pohodě, já se to zase vytluču z hlavy. V klidu,
1: já
0: v pohodě.
1: Já to vytluču z hlavy. No, ale já se dívám, že tady máš dneska kšiltovku. Kšiltovku.
0: Kšiltovku
1: nemáš, to mám já. Aktovku, jsem se popletla.
0: Aktovku,
1: normálně tady máš zelenou aktovku. Ono pak dětská aktovku.
0: Skoro jako školou povinný, víš jak, skoro mladistvě, ale možná i z té druhé strany někdy, no.
1: Máš tam učím. I žák ID?
0: Žák ID ne, ale nějaký test matiky tam najdu.
1: Já se chci podívat,
0: fakt.
1: Jo.
0: Ale nemůžu, protože to je GDPR porušení, takže máš smůlu, ale.
1: Hele, já jsem matiku stejně nikdy moc nemusela a byla jsem na ní špatná, takže...
0: No právě.
1: No, takže
0: a jelikož GDPR máme, tak bohužel bych ji musel zamazat jména, což nejde. Takže já ti představím písemku, kterou mám, ale je tam bez jména.
1: No dobře, tak jo, no, tak to můžem. To. Okay.
0: Dobré. A pak to probereme, jestli to umíš.
1: Ne, neumím, já to ještě říkám rovnou.
2: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Partysud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: Pravda nebo lež?
1: Ano, ano, to je páteček. A víš, co to při pátku znamená, milí?
2: Že budeme losovat Foltine,
1: že budeme losovat dneska finále, ale ještě si zahrajeme o toho pátého do řady. Máme ano, tam čtyři chlapy a hrajeme o 2000 korun do Golf Park Lhotka. To znamená, buď se tam dobře najíš, anebo si půjdeš k tomu i zahrát jako nějaký golfíček. Jo?
2: A to se vyplatí určitě.
1: A to se vyplatí.
2: To.
1: Takže
2: dvojka
1: já jsem zvědavá, jestli to bude opět muž a budeme vybírat z mužů, nebo to dneska trefí nějaká žena.
2: No, uvidíme.
1: Hrajeme, víš, na co pamatuješ si to, když tady byl minulý týden, už jsme fičeli.
2: No, přes aplikaci.
1: Výborně, pamatuje.
2: Žádný WhatsApp.
1: Žádný
2: jenom
1: WhatsApp.
2: Aplikace.
1: Jenom aplikace. A na té aplikaci musí být jméno celé, teda jméno a příjmení, telefonní kontakt a e-mail. Jdou tam posílat i hlasovky, takže víme, to už máme odzkoušené,
2: přesně,
1: že to
2: tak
1: funguje. No a to je vlastně všechno. A teď jdeme na tu zákeřnou otázku.
2: Krásná otázka, velice
1: tak,
2: zákeřná. A to je ta, jestli mě štve, že mě paní šéfová označila, že místo Marka vysílá Foltín.
1: No.
2: To mě zajímá.
1: Tak. Uvidíme.
2: Uvidíme.
1: Na aplikaci můžete teď.
2: Přímo teď.
1: Teď.
2: Let's go.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Metropoli.
3: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny! DAB FM anebo apka.

0: Folkým připravení.
1: Ti dám takovou slívovou.
2: Krásný den. A já ti dám takového Folkina, jak mi tady nadáváš někdy.
0: Jo, jo.
3: Pravda nebo lež?
1: My jsme se ptali, jestli jsi teda naštvaný na to, že tě tady Monika označila, že není Marek a bude Foltín, že tam nemáš to jméno. Můžeš nám to vysvětlit, jak moc vztahovačný teda jsi? Je to pravda nebo lež?
0: Já ti to řeknu úplně na rovinu. Kdyby tam bylo, jo, úplně krásně napsáno třeba, není Marek záskok H. Foltín, nebo
1: aspoň to
0: Honza
1: H,
0: jo. F, nebo já nevím, J. Foltín, nebo něco
1: jako
0: takového.
1: Jako Jan ještě bys
0: přesně tak,
1: být,
0: já jsem Jan, víš, jako křesný.
1: A vykat nechceš, abych ti vykala dneska, jo?
0: Ty můžeme to zkusit, paní Slívová, není problém, já s tím nemám problém, úplně v pohodě, paní Slívová.
1: Takže jsi vztahovačný a je to pravda.
0: Ano, je to pravda, na tuto otázku to je pravda. Tam to zprosté slovo, co si použila, to určitě pravda není.
1: Já myslím, že jste tady teďka všem dokázali. Je to teda?
0: Každopádně my tady máme lidi, kteří soutěžili, jo, to znamená, je to úplně jednoduché. Radek napsal, že je to lež, takže podle něho je to lež. Taky nám napsal Roman a Roman tady poslal fotku nějakého záchodu.
1: Je. A on totiž psal, že dneska nestíhá, že to jenom zkouší, protože jsou instalatéři v práci. Myslím, že poslal hlasovku, prosím, pěkně, jestli ji tam pustíme.
4: Čauky, je to pravda.
0: Takže to Roman pravda. Říká, že je to pravda a taky tady máme Aljoše a ten napsal, vadí, jednou provždy vadí a úplně mi rozumí. No a teďka prčka, paní Slívová, mi řekni, koho mám vybrat?
1: Já si myslím, baj očko, myslím, že to jsou zase samý muži dneska, takže to úplně jedno, ti, co napsali. Já bych dala teda Aljošu, myslím, že to byla ta vítězná, koncové číslo 184.
0: Takže my moc gratulujeme.
1: Postupuje do finále.
0: Přesně tak.
1: A v další hodince buďte pěkně na drátech takzvaně, protože až jednoho vylosujeme, tak vám budeme volat.
0: Ano, to je budeme jasný. Volat. Budeme volat.
1: Budeme volat a pak se dozvíte, kdo vyhrál 2000 korun na útratu v Golf Park Lhotka.
0: Řekla paní Slívová.
3: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Metropoli. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Ten má ale klapy.
9: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
10: Mimino Stegosaura.
11: On chodí.
12: On je živý.
9: Hoši, velké řeště s průlízkami.
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
14: A dívejte, tam je ten velký.
15: Ten má krk až do nebe.
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
16: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Rychlá rota.
17: Hold on, fuck that. Fuck that shit. Hold on. I got to start this motherfucking record over again. Wait a minute. Fuck that shit. Still on this motherfucking record. I'ma play this motherfucker for y'all. Hey, y'all get some more drinks going on. I sound a whole lot better.

0: Galantis Roxette. Fading Love a Flower.
1: Kdy jsi dal naposledy kytky své milé a drahé? Vidíš to, když jsme u těch kytek. Naposled jsme se o tom bavili. Nedám.
0: Ty mi nedá pokoj.
1: Nedám ti pokoj.
0: Já jsem mi teďka koupil nedávno chili papričky.
1: Ježíš, to je romantika, ale...
0: Ale ono to bylo v květináčku náhodou. A tam, na tom květináčku náhodou...
1: Takže jsi to koupil pro sebe, protože máš rád chili papričky.
0: No ona mi řekla, kup mi nějakou blbost, no tak jsem viděl první.

0: Doprava. Doprava.
1: Jak to aktuálně teďka vypadá na cestách? Vidím kolony například na Cihelní, taky výjezd na Mariánsko-Horskou. No a taky kromě toho tady máme nehody ve Sviatnově. Tady je konkrétně osobák s autobusem na ulici Ostravská, tak s ním počítejte. Dále v obci Vítkov, na Vítkové, tak tam je v Budišovské ulici taky nehoda. Máte tam být opatrní, protože je tam provoz omezený, dva auta v sobě. No a dále taky tady máme třeba
2: dva
1: nehodu.
2: Auta? Dvě, ne?
1: Ježišmarahy, moravština,
2: ne? Ty jsi tam z Karviné, nebo odkud, že?
1: Dva auta, to je moravština, víš? No, ježišmarahy, on je zas postižena, nevadí. Tak, no jinak tady máme milion uzavírek a mějte se skvěle a my za chvíli budeme pokračovat už ve zdravém složení.
0: Prava? Prava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů Horce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

0: Měl si to zaspět, proč jsi to nezaspíval na hlas?
1: Eho!
0: Ano, to je ono.
1: Aja, aja. Aja, no pojď. Ej, o.
2: A teď jak to zpívá pěkně.
0: To by nám zas Monika dala. Počkej, to zas bude potom v pondělí. No, hele, pojďme zpátky k těm písemkám. Já jsem viděla ten originál, jakože, co připravuješ, tak ten bych ještě možná člověče zvládla.
2: Co připravuju, co už
0: nebo
2: jsem
0: dala. Nebo co jsi připravil, teda pardon.
2: To už jsem dal, to už dneska proběhlo, no.
0: To už dneska proběhlo, tak to bych možná ještě zvládla vypočítat.
2: No, tak vidíš,
0: to není taková
2: to
0: hrůza. Pro jaký ročník to bylo vlastně?
2: No to bylo právě opakování devítky, to znamená osmý ročník, sedmý ročník,
0: jo,
2: celá
0: to možná
2: čísla,
0: ještě na tom nejsem tak špatně.
2: Já si teď myslím prostě jenom převody v rámci minusu plus. Takže když je plus minus 3, tak je to minus 3 a tak dál. No, to je jednoduché. A zlomky, kde
0: jaký byl tvůj oblíbený předmět na základce vůbec?
2: Normálně neuvěříš?
0: No, neuvěříš.
2: Matematika.
0: Ne. Voj, tak ty jsi byl takový ten šprt. Nuděl.
2: Nebyl jsem šprt, ale všichni si mysleli, že jsem šprt a učitelé, vím, že na té základce, tak mi ještě říkali, no, ty se jasně učíš, ty jdi na nějaký obor nebo co, a já říkala, mě ta matematika jde, no, tak jsem šel na průmyslovku a stejně jsem skončil jako učitel
0: a
2: matematiky.
0: A seděl jsi vždycky v první řadě?
2: Ne, protože jsem byl vysoký, tak mi řekli, že musím sedět v poslední.
0: A chtěl být, že v první.
2: Ty ani ne, vlastně mi to vyhovovalo, protože já jsem byl závislák na telefonu, takže já jsem radši byl na telefonu, takže úplně v pohodě. Ale já jsem fakt nikdy nebyl studijní typ, mně to nejde. Já tak dnes mám problém se učit, protože prostě to nedává smysl. Já se všechno musím dát do souvislosti. Víš, když jsem se učil na výšce, cokoliv z pedagogiky, vždycky souvislost, spojení a pak to šlo. Sama víš.
0: Mě by zajímalo, jaké oblíbené předměty měli naši posluchači. Tak to nám klidně můžete napsat, když už tady máme školní téma, máme tady pana učitele. A pak se tě ještě, víš, na co se ptám, přímo odborníka, jestli jsi byl někdy za školou a jestli jsi byl někdy po škole.
2: Po škole to už se ani nesmí, snad co vím.
0: Jak to? To se musí.
2: Nesmí.
0: To je základ.
2: To musí být svolení rodičů, ježišmarja, to neznáš přeci ty vylení.
0: No to teda neznám.
2: No, to nevidíš, že nejsi už ze školství nějakou dobu.
0: Ještě, že tak.
2: Tak nám napište.
3: WhatsApp 77 337 1036.

0: Fresh Radio. We are here and you are here.
1: Já tady asi jsem, teda doufám, že jsem tady správně, pokud nejsem v nějakém blázinci dneska aktuálně při pátku.
0: Zase ti vadí nějaký blázinec?
1: Pátek je bláznů svátek, jak se říká, minimálně nás dvou určitě.
0: Přesně tak.
1: My jsme se tady bavili o oblíbených předmětech na základní škole. Máme ano. Tady odpověď.
0: Od Jiřinky.
1: Výtvarka, hudebka, přestávky, dílny jak kdy, po škole jsem byla, za školu do 8. třídy nikdy. A dějepis jenom s jednou paní, ještě soudružkou, učitelkou, ta to tak dobře vysvětlila a do děje nás vnesla, ta byla skvělá, takže ta na ní vzpomíná dobře. Já se zamýšlím hluboce, já jsem za školu na základce, to jsem nebyla nikdy a po škole jsem taky nebyla nikdy, chodila jsem do družiny, ale že bych byla po škole, to ne. A oblíbený předmět na základce, pro mě to byla vždycky hudebka, výtvarka, tělocvik, tady tyto výchovy a angličtina mě třeba bavila.
0: Tak, měla jsi krásný monolog a teďka začnu já, prosím tě, jo? Takže, co se týká mě a poškoláctví, nebylo to u mě, ne, ale co se týká chození jako za školu, já jsem nikdy za školou nebyl, každopádně učitelky, respektive jedna si to nemyslela a myslela si právě, že jako jsem. Protože já jsem v 9. třídě velice proaktivní muž, zařizoval konec školního roku, protože jsme odcházeli z devítky na jiné budově školy a ona mě nějakým způsobem hledala a pak mi napsala poznámku a málem mi dala důtku třídního učitele
1: za to, že jsi nebyl v hodině,
0: že jsem nebyl v hodině a byl jsem pryč. A mám to dodnes v žákovské knížce jako poslední řádek, ještě byly žákovské knížky
1: ano,
0: klasické, jakože svévolně opustil vyučování a podpis dvojtečka. Myslíš, že jsem to nechal podepsat?
1: Ne.
0: Ne.
1: A na to ti nic neřekla už potom, jo? Dodnes to neví kdo.
0: Já jsem měl, naši.
1: Naši to neví do dneška.
0: Ne.
1: A paní učitelka to potom neřešila, že tady máš podepsané? To už bylo v devíce, to už bylo jedno, ne?
0: No to bylo v devíce asi poslední tři dny, víš?
1: Aha, že jí to stálo
0: nechápu,
1: za tu nápaň do pera.
0: Já to nechápu, právě,
1: já to taky nechápu.
0: Ona si chtěla léčit asi komplexy, ale nevadí, v pohodě.
1: No tak jo, takže Honza byl za školou, tady to víte.
0: Nikdo to neví. Jenom vy.
2: Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Bezkídek.cz.

God is a DJ.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Martin, zdravím vás.
1: Ježíš, to bylo strašně to bylo rychlé. Martin, nevíš, kdo ti volá?
0: Ano, vím o tom a děkuji, je to milé, poprvé.
2: No vidíš,
1: to ti velmi gratulujeme a dneska je tady Michaela a Honza, tak Markovi to neříkej, jo, že jsme tě zrovna my vybrali, aby z toho byl smutný, že nemohl losovat, víš.
0: Ano,
2: ale já jsem rád vylosoval, v pohodě, já jsem řekl, že to budeš určitě ty a prostě to vyšlo, víš jak.
1: Hele, ty jsi byl v pondělí jako první, to bylo čekání celý týden, co?
0: Velmi náročné, ale vyplatilo se.
2: No, to je hlavní, vyplatilo
1: Hele,
2: se.
1: Hele, a víš, kam jsi vůbec vyhrál teda 2000 korun?
0: Jestli se nepletu, tak mělo by to být do golf parku.
1: Dobře ty, šikovný. Hele, a ještě mi pověz, koho tam vezmeš a jak si to užijete? Jenom to projíte nebo si projete i zahrát?
0: Budeme si jí zahrát a budu manželku.
1: Tak to jo,
2: to se ti
1: schvaluje, jo, tak to můžeš.
2: To je lepší než ten dárek třeba kytka, že jo?
1: No tak to jo.
0: No rozhodně. Každý zážitek nemusí být pouze pozitivní, ale intenzivní.
1: Ano, hlavně, že je. Hele, Marťo, užijte si to moc, klidně nám pošlete, když tak fotku, nebo prostě, když si vzpomenete, budeme rádi a budeš mít na tom měsíci tam skočit s ní, s manželkou, jo?
0: Super, moc krát vám děkuji, přeji krásný den.
1: Čau, díky.
0: Díky, ahoj. Fresh. Metropolitní rádio.

0: naši milí frešáci a frešáčky, vůbec nevíte, kdo tady dneska sedí za mixem. My tady totiž máme hlavního odborníka na reality show.
1: Ježišmarja, hlavně to ne.
0: No, je to tak, protože ty jsi mi tady před malou chviličkou vykládal a já si tě hnedka vezmu na paškál, že se díváš na reality show skoro na všechny, které tam jsou. Která je teďka tvoje oblíbená, která vede a tak dále, protože já nemám televizi a na reality show se zásadně nedívám.
1: Mě právě překvapilo, protože já jsem schválně teďka ještě dobíhal všechny ty díly

0: se oni vyjdou a řeknou, my jsme si povídali, tak určitě všichni víme, co pak tam dělali, jo? Prosím pěkně.
1: A teď mi vysvětli, co tě na tom nejvíc láká a fascinuje se na tyhle pořady dívat.
0: Na to, jak jsou lidi totálně vymaštění, protože tam teďka byl Johnny, to mnozí z vás určitě ví, Johnny, a jakoby on je prostě takový, jakoby prostě skvělý, jakoby, jo? To znamená, že prostě jakoby je to takové skvělé, víš?
1: Aha, tak to jsi mi teda teďka krásně vysvětlil.
0: Já si myslím, že to pochopili všichni, jakoby,
1: já
0: kteří
1: ne,
0: to poslouchají.
1: Takže mě to prosím vysvětlete, napište mi a vysvětlete mi, what to go, já jsem mimo,
0: jakoby,
1: vedle,
0: hele, kámo,
1: jak ta
0: jedle. To, jakoby, jo?
1: Jakoby dobře, no.
0: Už se schytla.
2: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava.
1: A jak to vypadá na cestách v ulici Plzeňská v Ostravě, tak tady máte na vozovce překážku, tak s tím počítejte. Dále tady máme na Ostravské ve Sviadnově nehodu, kde jsou dvě vozidla v sobě. No a taky tady máme samozřejmě kolony na D1, ať už směrem do Polska, tak směrem na Brno. Prostě stojí to, ale já si myslím, že těch 5 nebo 10 minut přežijete. Takže si mějte skvěle, hlavně pohodovou cestu. No a pokud uvidíte u cesty nějaké muže v uniformě, asi to pornoherci nebudou. Budou to asi ti, co budou měřit, tak s tím počítejte.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
7: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.

0: 15.09. Fresh Radio, Honza, Michaela stále s vámi.
1: Jsi předběhl čas, tam bylo ještě 16.08, když jsi to říkal.
0: Ale ono už se to zaokrouhluje, víš, to je zase ta matematika.
1: No, dobře, dobře, tak já ti to budu dneska věřit. Jo, jo, vy ladíte Fresh Radio, je tady rychlá hrota v netradičním spojení a všude nás ladíte, doufejme, že na všech frekvencích 886, 136 a 106.5 FM.
0: Nebo taky na dabu, v aplikaci, na internetu, na www.freshradio.cz a tak dále. Prostě všude nás naladíte, klidně i na Marzu, kdyby tam byl internetový
1: signál. No to
0: signál.
1: Rozhodně ano. Já se na tebe teď nebudu moc dívat, na tebe budu mluvit asi. Ty máš my jsme tady měli sušené borůvky a Honza ano, má ano. Úplně modrou pusu a modré zuby z těch borůvek. To byla strašně legrace, mi se chce pořád smát, když se na tebe dívám.
0: Já se ještě na ní tak chlamu těma zubama.
1: Boží.
0: Tak je to úplně krásné, prostě takový avatar v přímém přenosu.
1: No trošku jo. Hele, pojďme k jednomu tématu, které bych ráda rozebrala v této hodině, a to je, že je nový internetový trend, který radí mužům. A jmenuje se to feromone maxing. Slyšel jsi o tom něco?
0: Ne.
1: Ne, no tak to rozebereme potom. Jo? Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. Wow.

0: už vám dobrý den. Normálně posluchač JuderMuderFooter si mi přidal na Instagram. Asi už jsme normálně velcí kámoši. Normálně mě má každý rád. Normálně, neuvěříš.
1: Jakože jsi tě přidal na sledování, jo?
0: Přesně tak, normálně.
1: Milí radíme, nevím, co tam chceš vidět všechno, ale dobře, no. Já nevím, jestli mě vůbec sleduje, to se musím podívat. No, běda jak ne, běda jak ne, běda jak tam nebude.
0: No, každopádně my chceme řešit jiné téma, které mě celkem zvedá žaludkem asi někde. Já jsem to teda úplně jako detailně neskoumal, každopádně mě to celkem překvapilo a vyděsilo.
1: Feromon Maxing,
0: řešit,
1: jo? To je to, co jsem se ti ptala před malou chviličkou, jestli víš, co to znamená, protože no, to je nový trend, který má z mužů udělat přitažlivější partnery. Co na to říkáš? Já to za chvilku vysvětlím, ale...
0: Jako na papíře, jenom když si řekneš jako feromon maxing, jako zní dobře, protože já jsem dostal od mých kamarádů na mou dvacítku, protože jsem neměl partnerku, takový fajný spray, co jsem se postříkal, a prý to mělo strašně lákat holky.
1: Jo,
0: no. No bylo mi řečeno, že to šíleně smrdí, tak já nevím, no ale to je jedno.
1: A zabíralo to nebo ne aspoň?
0: No právě, že nebo to smrdilo, že... přišlo.
1: Okay. Tak mám pro tebe něco jednoduššího, to nemusíš do toho investovat tolik. Stačí, když se nebudeš mít a budeš třeba pít vlastní moč. Pardon, ale je to tam takhle napsané v tom textu. Jo? Jde o virální trend, který spojuje přitažlivost s představou, že čím silnější je mužský přirozený tělesný pach, tím atraktivnější může být pro potenciální partnerky. Někteří zastánci zacházejí ještě dál a pijí vlastní moč, protože věří, že se tím z těla vyplaví toxiny. Jasně, jedna další věc. No a navazuje na internetový trend Lux Maxingu, tedy snahu maximalizovat fyzickou přitažlivost, a někteří jeho příznivci zkoušejí i extrémní metody, jako je bones mashing, tedy úmyslné údery do obličejové kosti. Jo?
0: To by myslel prostě úplný debil.
1: To vlastně velmi, velmi rychle zhodnotil, no.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Rychlá rota na Fresh Radio.

0: No upřímně jako nevím, jestli potom užití Pheromon Maxing by opravdu to byly potom Beautiful People, to fakt jako netuším. Každopádně, co tuším je to, že opravdu jsem četl takovou studii někdy, že prý údajně, když se muž nemije víc jak týden, tak prý už ten smrad necítí, že prý už jako je s tím zžitý a že je v pohodě.
1: Když ti to vypálí nosní buňky, no tak právě. To se ani nedivím. Že už
0: a já
1: potom
0: si myslím,
1: necítíš.
0: Že právě ti magoři byli ti, co se nemili minimálně týden, nečistili si zuby, víš jak, aby měli nějaké špatné barvy a tak dál. No a proto si řekli, hele, to je echt, to je super a toto uděláme trend všichni, aby
1: jako
0: to nevypadalo
1: být,
0: blbě.
1: Trend může být v dnešní době evidentně úplně všechno, úplně. Já bych vám to muži úplně nedoporučovala. Za mě teda, jo, já to mluvím jako za nás, za ženy tak trošku. Já třeba úplně jako ty převoněné narcisy, když to řekneme, to já jako taky úplně nemusím. Ten muž, který má doma více kosmetiky a kosmetických přípravků jako já, tak to taky jako je, to je druhý extrém,
0: no, to
1: taky
0: rozumím,
1: ne.
0: Ano.
1: Takže mám ráda tu vaši mužskou vůni, to prostě podle toho člověk jako pozná, ale jako nemít se týden, jo, nemít se zuby týden, tak pardon, to fakt ne.
0: Ale jako
1: to
0: pardon, ale když udělám, ne. Tak to jako by si asi nechtěla čuchat. Takže jako já nevím teda, jo? A to jsem si dával voňavku.
1: Prosím vás, mějte se normálně, normálním selským rozumem.
0: Používejte deodorant,
1: občas
0: možná
1: tak jako můžete přesně, ale zase to jako nepřeháníte, prostě buďte chlapi, jo? Když jste trošku spocení, něco nám to jako nevadí zaš tak. Jako přece jenom tu vůni máme rádi.
0: No, ona už je hotová z toho, že když to mluví, ano. Já vím, Jaroušek už přijíždí, klid, jo? V pohodě.
1: Ach, ještě radši. Boost. Muziku.
0: Fakt, jo.
1: Jo.
0: Tak jo.
2: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: No, mým úkolem ještě je pozdravit Lukáše, který právě dělá geometrii na našem frešáckém modrém brouku. Nebudu říkat příjmení úplně, jako ho nepropálím, ale zdravím ho. Za chviličku mu bude hrát i písnička od Martina Garrixe, kterého jsem slíbila, takže zdravím.
1: To je, aby to dobře opravil. Přesně,
0: aby to dobře opravil.
1: To je uplatek.
0: Ať si uvědomuje, že to je turdovo auto a tak, jo. A hele, pojďme, ty máš o víkendu asi TikTok, bych tak typla, ne?
2: Ano,
0: co tam bude za věci?
1: Už ho mám připravený, takže už se těším, až to tady zítra hezky odpálím a pozítří taky. No a co tam budeme řešit? Prosím pěkně, mě normálně překvapilo, co ti výrobci normálně dokáží vymyslet. Protože ono je teďka trend, že se má pracovat hlavně venku, být venku a nebýt uzavřený v takzvaném interiéru. Mm-hmm. No a oni proto vymysleli takovou krásnou chytrou krabičku, kterou si dáš na monitor, zaháčíš si to, no a to má normálně v sobě kameru, která odhaduje vzdálenost jaksi daleko od monitoru a vedle toho jsou diody, které vysílají speciální infračervené světlo a prý údajně to má imitovat sluneční svit. To znamená, až nějakým způsobem

0: Nebohatě stačilo. Neříkám, že by se to možná nehodilo teďka, jak začíná být to sichravé podzimní počasí, to sluníčko nemáme, tak jestli to má nějaký takový efekt, fajn,
1: ale
0: tak by to bylo
1: napadá,
0: dobrý.
1: Víš,
0: ale jinak prosím vás, běžte ven, choďte ven. Prostě
1: a ty farmaceutické firmy by potom mohly zbankrotovat.
0: To, toho se nebojím. To,
1: jako
0: to,
1: Dčko, víš jak.
0: O to fakt nemám strach, člověče.
1: To je pravda.
2: Moje auto mě reprezentuje. Automička IMO. Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR. Automička IMO. Perfektně umyté auto od 109 korun. Automička IMO. Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby. Automička IMO. Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

0: Jezdí, vidím, že v Hostašovicích u Novojičínska, tak tam máte dopravní nehodu. Tři osobní auta v sobě dokonce, představ si, hrozné. No a jinak klasika, což vlastně už nechápu, že máte stále prý údajně kolony na D1, aspoň to tady hlásíte, a já to nechápu, protože už dávno máte být doma v Pelechu v této nehorázné zimě, co je.
1: A právě proto možná jsou ty kolony, protože ti lidi nejsou ještě doma. A zase tam trčí, víš?
0: Jo.
1: To je logické, ne?
0: Všichni zdrhají domů.
1: Asi jo. Ještě něco tam máme?
0: Ne, to je všechno.
1: Tak je pátek, čeká vás právě Friday Mix a ten, myslím, tuším, že dneska s Lumírem Mořkovským.
0: To nevíme, uvidíme, kdo tu přijde.
1: No, dobře.
0: My už zdrháme, víš?
1: My už zdrháme a já teda v pondělí se na vás opět těším
0: a já
1: myslím,
0: netěším,
1: že s Markem, ty se netěš, uvidíme se zase někdy, jo?
0: Zase někdy, těším se, třeba příští měsíc.
1: Krásný víkend všem.
0: Čusky.
2: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov. Pneu.

0: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
5: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
9: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
10: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
11: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
10: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
12: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. It's Friday then.

pravidelný Friday Mix. Vašimi průvodci jsou Lumír Vořkovský a Marek Urbanec. Dneska je tady s Lumírem a s velkými peckami poslední 20 let. Víte, co já to dneska vezmu tak jako random? Já prostě otevřel komp a nechal jsem si naházet nějakých 40 super věcí, které třeba jsem už delší dobu neslyšel. Jak to dopadne? To poslíte sami v následujících 2 hodinách tady na Fresh Radio. Tohle jsou úžasní Soul Central a jedna z nejkultovnějších tanečních skladeb vůbec. Jmenuje se Strings of Life.

Fresh Radio. Ostrava. 886 a 103.6 FM. Třinec. 106.5 FM.

0: Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.
1: Tak trochu romantiky. Chyťme se za ruce, udělejme si radost. Tady je Tom Odell a nahrávka Another Love.

pocit, že už to je více jak 10-12 let, co dále petarda od Christiana Márčiho oblažovala rozhlasový jeder České republiky. Jmenuje se I Got You.

0: ID přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
8: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
9: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
6: Moje auto mě reprezentuje.
10: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
10: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
10: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
10: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: No, super.
11: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
11: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
12: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
13: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. It's Friday,

announcement. Get busy! Dneska si hrajeme veliké hity, které byly nasazeny co by letní trháky. A nakonec se z nich staly takzvané celoročky. Tady jsou Two Princes. Troška roku, trošku kytar a single zvaný... Přesně jak jsem říkal. Kapela Spin Doctors. Rok 1991.

Raiders a jejich slavná nahrávka Three Princes. Mimochodem zpívák této kapely Chris Baron měl šílenou vzácnou nemoc, takzvanou paralýzu.

0: Dneska se vrháme za letními hity, které se poté staly hity nejen celoročními, ale vůbec historickými velkými. Ale jsou slavní Chic a jejich nahrávka, která se hraje v různých remixech dodnes.
1: Fresh Radio.

Maxťák, který jsem si kdy v životě koupil. CNC Music Factory a single nazvaný Everybody Dance Now s hlavním titulem Gonna Make You Sweat. CNC Music Factory. Yeah, kde jsou ty doby? Tady už dáme prostor plážím,

je dvojice, která je z dalekého Nového Zélandu. OMC si říkali. A v polovině 90. let udělali tenhle obrovský, naprosto nebizární hit s názvem How Bizarre.

Jedna z mých oblíbených zpěvaček je z Ameriky, jmenuje se Lana Del Rey a její pravé jméno je tak složité, že se ani nebudu snažit říkat. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Tady je její největší hit, jmenuje se Summertime.

Dnešní naprosto letní Friday Mix je u svého konce. Stejně jako celé prázdniny, ale víte co, byly skvělé, byly výborné. Já jsem byl spokojen. S rodinou jsme navštívili několik hezkých houkací, užili jsme si to.

0: Ajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz

0: There they go. That is Ave, and that is going to do it for this edition of Spinning Sessions. Thank you so much for tuning in, and we'll be back with a brand new episode for you next week. Until then, turn it up, keep jamming, and adios.
1: From hot new talent to the world's biggest DJs.
2: That's right.
1: Spinning Sessions.
3: Buď fresh.
4: Fresh.
3: Fresh Radio CZ.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
8: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
9: On chodí!
11: On je živý!
8: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
12: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
13: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
14: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chmel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
15: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
14: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
16: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
17: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
18: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: FreshRadio.cz
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

jsou levý. Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě. Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

bože můj, mám telefon plný čísel, všechny mají zadek velký, ale pasy jsou štíhle, barevnou paletu od stínu, čisté i řízle, na jednu zprávu odepíšu za týden, nahání peníze, ale myslím na její tělo, když řídím svůj výmer, dominantní jsem lídr.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: You probably thought you could fix me. Thought that all your love would turn my habits to history. That I would become a man who's honest and true. I tell the truth, I just didn't always tell it to you. But you don't really want me to change, right? 'Cause this is who I am. You took me back last time, so just do it again. We've been through too much to keep me on the outside. So just forgive me, baby.
5: Swallow your pride.